dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: ano, už je tady zase další všední den, čtvrtek 9.7. Další hity pro dobrou náladu z ranní jízdy. 5 minut před 5:30 tady máme ranní hudební jmeny. Čekají nás Sam Felt a Yellow Black. Lucie Amerika. A v pracovně vlastně i prázdninové jítro. Zaspomínáme na konec let 80. A zatančíme Calma Lambada. Muzika, která prostě patří k létu. A bude dneska letně? Ano, i když popravdě řečeno dneska po ránu docela kosa. Včera jsme tady měli tropickou noc a dneska úplně jiné jítro. No, podíváme se na to mnohem blíže, připravená předpověď počasí pro Jihomoravský Zlínský kraj a i v dnešní ranní jízdě rády, krom jiného, budeme soutěžit, nabídneme soutěž Dejte si pozor na jazyk a ve hře rodinná vstupenka na cibuláčik v celkové hodnotě téměř 2 500 korun.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, s datem 9. července. Ranní jízda Rádia Jih má pro vás připravenou předpověď počasí, ale musíme se první podívat na ty ranní teploty. Mezi tím, co včera jsme tady měli teploty okolo 20 stupňů Celsia. Ano, tak to častě z rána, teď konkrétně tady 3 minutky před 5:30, tak dneska ve Vlčnově po ránu jen 11 stupňů. V Hodoníně měříme 13, stejně jako v Miloticích. Zdravíme i do Vátic, kde měříte aktuálně 15 stupňů Celsia. A jak to bude vypadat v průběhu dne? Naměříme až letních 28 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském, letních 26 stupňů ve Zlínském kraji. K tomu bude skoro jasno až polojasno, chvílemi pravda i oblačno, ale spíše na východě kraje.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A hezké ráno přejeme i na silnice. Pozor, teď aktuálně na dálnici D2 na 44. kilometru směrem na Břeclav. U Ladenské odpočívky srazilo osobní auto lesní zvěř. Do 6. hodiny by to mělo být všechno v klidu, v pohodě, průjezdné. Tak opatrně si jem šťastnou čtvrteční cestu.

0: 9.38 a čas ve čtvrtek 9.7. poblahopřát Drahoslavám k dnešnímu svátku, tak holky, všechno nej na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Ženské křestní jméno Drahoslava je oblíbené hlavně u jihoslovanských národů a přináší svým nositelkám slávu, milovanost a hodnotu. Tak gratulace po ránu konkrétně míří třeba na Uhersko Hradišťko, kde máme 16 žen s tímto jménem, na Zlínsku žije 13. Gratulace míří na Kyjovsko a Veselsko, tady bychom Drahoslavy spočítali na prstech jedné ruky. Z Nohemského hlásí 8.30, taky tam za chvíličku povrčí hudební dárek, dneska od kapely Lucie se songem Amerika. Sax a Homer, taková jsou jména vepsaná za sebe zvířecím kalendáři, tak a fanům a kočičkám všechno nej. No ani dnes nevynecháme nějakou tu zajímavost z historie, speciálně teď zdravíme do Uherského Hradiště, kde bylo přesně před 27 lety slavnostně otevřeno nádvoří staré radnice. Veřejnosti se tak poprvé zpřístupnil prostor, který byl po staletí součástí historické radniční budovy, ale v podobě, jaký známe dnes, vznikl právě na přelomu tisíciletí. Nádvoří se brzy stalo jedním z nejživějších míst historického centra. Konají se tam koncerty, kulturní akce, výstavy, společenská setkání a nechybí ani známá fontána s bronzovými anděly, která byla dokončena o rok později. Místo tak dnes neslouží jen jako připomínka historie, ale především jako přirozené centrum života ve městě. No a k dnešnímu datu, tedy k 9. červenci, máme jeden historický milník československé medicíny. Přesně před 58 lety tým profesora Karla Šišky provedl první transplantaci srdíčka v Československu a zároveň i v tehdejším východním bloku. Transplantované srdce sice začalo po operaci být, příjemkyně však po přibližně 5 hodinách zemřela. Přesto šlo o obrovský krok vpřed. Lékaři získali cenné zkušenosti, které později mohli a pomohli rozvoji transplantační medicíny v Československu. Abychom byli kompletní, první skutečně úspěšná transplantace srdce u nás následovala o 16 let později v roce 1984. Zpátky ale k dnešním oslavenkyním, jak už jsme prozradili, ve čtvrtek mají svátek Drahoslavy, posíláme hudební dárek, tady je Lucie a Amerika.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: francouzské popové skupiny Kaoma. Konec 80. let a toto byla naprostá letní fantazie. Máme 6:03, před námi 4.9.7. Posloucháte ranní jízdu, co nevidět Linkin Park anebo Timbaland, teď už ale taky Skřeťák, dobré ráno.
1: No krásné ránečko, pojďme se vrhnout na dnešní ranní vtípeček. To přijde žena domů s novým účesem ze salonu krásy, nervózně se podívá na manžela a ptá se, tak miláčku, co říkáš na můj nový sestřih? Manžel se na ní chvíli dívá, dlouze se dívá a pak si povzdechne a řekne, no nic, aspoň si to zkusila.
2: Radio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Je čtvrtek 9. července, nabídneme za chviličku čerstvé jihomoravské zprávy a taky jihomoravský Dallas pokračuje, tedy co se týče těch různých dílů. Břeclavan Jiříkovský zůstává ve vazbě. Tentokrát ústavní soud muže nepropustil. Návrh přidáme aktuální předpověď počasí slibující letních 28 stupňů Celsia. Krásné jitro.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
0: Tady je přesný čas, 6 hodin, minuta k tomu.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Břeclavan Jiříkovský zůstává ve vazbě. Ústavní soud muže nepropustil a hlavní vjezd do Uherskohradišťské nemocnice čeká rekonstrukce. Břeclavan Tomáš Jiříkovský zůstává i nadále ve vazbě, přestože mu částečně vyhověl ústavní soud. Ten zrušil dubnové usnesení krajského soudu, protože podle něj nebylo při rozhodování dostatečně respektováno Jiříkovského právo na soudní ochranu. Samotnými důvody vazby se ale ústavní soud nezabýval a proto se jeho pobyt za mřížemi nemění. Krajský soud nyní bude muset o jeho stížnosti rozhodnout znovu. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna a v případu legalizace výnosů z trestné činnosti mu hrozí až 30 let vězení. Od pondělí 13. července začne v Uherskohradišťské nemocnici rekonstrukce hlavního vjezdu do areálu. Práce potrvají do konce letních prázdnin a po tuto dobu bude hlavní vjezd uzavřen. Řidiči se do nemocnice dostanou po vyznačené objízdné trase, přičemž na kruhovém objezdu bude nově potřeba odbočit prvním výjezdem. Výjezd z areálu povede dočasně přes nákladní bránu a provoz uvnitř nemocnice bude jednosměrný. Cílem rekonstrukce je zrychlit průjezd sanitek a zvýšit bezpečnost i plynulost dopravy.
1: Počasí.
0: Tady je slibovaná předpověď. Ráno bude zpočátku převládat větší oblačnost, později ráno a dopoledne postupně většinou polojasno. Odpoledne hlavně v severovýchodní polovině kraje i oblačno, k večeru se bude oblačnost postupně od jihozápadu rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty maximálně v Jihomoravském kraji 28 stupňů Celsia, ve Zlínském 26. No a aktuálně v Uherském Ostrohu jen 12 stupňů Celsia, Moravský Písek má o stupínek více, tedy 13. Zdravíme do Brna, kde měříte 14, a v Lanžhotě aktuálně 15 stupňů Celsia. Ano, chladněj oproti tomu dnu předchozímu, kdy jsme tady měli tropickou noc, tedy teploty kolem 20 stupňů Celsia. To si rázem po ránu člověk dá třeba i mikinu, kolego,
3: no
0: že?
3: No to rozhodně si dáš.
0: To jsou skoky.
3: Je to jako na podzim dnes po ránu.
0: Ale příjemně zase můžeme vyvětrat, když se blíží víkend a další tropické teploty.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vy

0: Rádio Jih. Doprava.
1: D2 u Ladenské odpočívky ve směru na Bratislavu opět a znovu volná. Jak už od nás víte, srazilo tam osobní auto divočáka, všechno už odstraněno, tak opatrně si jem šťastnou cestu.
0: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
1: Podporu v bydlení by měli začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měli část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. Více už za pár minut v ranní jízdě Rádia Jih, který je Headway.

0: 12 minut po 6. hodině Kaskáda, co nevědět, Black Eyed Peas anebo Daft Punk, to vše ze čtvrteční ranní jízdy dnes s datem 9. července, tak vám i dneska přejeme, ať se vám v průběhu dne, na co sáhnete, daří. Pokud někdo řeší problémy s bydlením, možná už brzy nebude chodit na obecní úřad, ale na úřad práce. Senát totiž schválil novelu zákona o podpoře v bydlení, která přesouvá část této agendy právě na úřady práce. Zároveň se rozšíří síť poradenských míst. Nově jich má být 205 místo dosavadních 115. Změny mají podle ministerstva celý systém zjednodušit a zpřehlednit. Novela také rozšířuje okruh lidí, kteří budou moct o podporu požádat a zvyšuje příjmový limit pro její získání až na dvojnásobek životního minima. Teď už zákon čeká jen na podpis prezidenta.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ano, Moravo, 21 minut po 6. hodině, tady s námi byli Daft Punk, Get Lucky, za chviličku Farna a Miraj, Vzpomeneš si. No a vzpomínat vlastně budeme i dnes v rámci ranního tématu. Na rady babiček, případně i dědečku, mnozí nedají v dospělosti dopustit, tak se ptáme, jestli vám utkvěla nějaká ta dobrá rada právě od zmíněných babiček anebo dědečků v paměti. Pokud ano, budeme velmi rádi, když nám o tom napíšete na Facebook Rádích, pošlete SMS-ku, WhatsApp zprávu, stále na číslo 606 703 889. Dnešní ranní téma naprosto jasné a stručné, jakou radou své babičky nebo třeba dědečka se řídíte dodnes. Dejte vědět. Díky za to.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: chviličku třeba taky rock seťáci. Dermot Kennedy. Nebo Desmod. Před muzikou ještě krátké čtvrteční jihomoravské zprávy za tém 9.7. Zkontrolujeme ranní moravské teploty a podíváme se i za vámi na cesty. Hezké ráno, ať se vám daří.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, je 7:30.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Přípravu obchvatu Břeclavy, jak už z vysílání rádia Jih víte, zkomplikovalo 5 odvolání proti stavebnímu povolení. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla je to špatná zpráva. Přípravy projektu ale pokračují tak, aby se se stavbou mohlo začít ještě letos. Jedna z typických brněnských kouřících trubek je minulostí. Zmizela z Benešovy ulice u Grandu. Tam teplárny Brno mění zastaralé parovody za modernější horkovody. Práce jsou součástí dlouhodobé modernizace teplárenské sítě, která začala už v roce 2010 a v této části města potrvá do 15. října.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Aktuálně 13 stupňů v Kyjově, v Terezíně a ve Vřesovicích, Tvrdonice hlásí 15.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Připomínáme, pokud chodíte nebo parkujete na Národní třídě, v Hodoníně čeká vás omezení. Dnes totiž začala oprava chodníků v úseku od Blažkovy ulice po Rodinovu. Chodníky budou postupně uzavírané a dočasně tam nebude možné ani parkovat. Práce potrvají po etapách až do konce září. Tak opatrně si jen šťastnou čtvrteční cestu.
3: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Za chviličku přidáme další hity pro dobrou náladu, ale co nevidět, zamíříme také do světa motorsportu. Jestli máte rádi Formuli 1, nemusíte kvůli ní jezdit hned na žádný světový okruh. Stačí vyrazit do strážnice. Podrobnosti už za chviličku. Teď rok seťáci. Hezké ráno, Moravo. Ať se vám daří.

0: Dobré ráno, Moravo, a dobré chuti, pokud zrovna snídáte. Ve čtvrteční ranní jízdě v 6.39 končí své vystoupení Dermot Kennedy. Další se chystají na scénu třeba kapela Desmod, anebo dvojka Bruno Mars a Mark Ronson. Jak už jsme naťukli před pár minutkama, jestli máte rádi Formuli 1, nemusíte kvůli ní jezdit na žádný světový okruh. Stačí teď vyrazit do Strážnice. Místní muzeum tam totiž otevřelo výstavu s téměř 200 modelů vozu F1 ze sbírky strážnického rodáka a vášnivého sběratele Radomíra Bači. Najdete tam legendární monoposty Ferrari, Lotusu, Williamsu nebo McLarenu, ale také opravdovou raritu, slavnou šestikolku Tyrrell ze 70. let. Výstava připomíná i nejslavnější jezdce historie, třeba Nickyho Laudu, Ayrtona Senu nebo Michaela Schumachera. K vidění je navíc modelářská dílna. Roman Radomíra Bači je s rozpracovanými modely, které už bohužel nestihl dokončit, a také jeho dosud nevydaná publikace o šestikolových formulích. Mezi největší zajímavosti patří ručně vyšívaný obraz pilota Françoise Severta, na kterém vzniklo přes 101 tisíc křížků. Neuvěřitelné. Výstava s názvem Z Formuly 1 v srdci potrvá ve Strážnickém muzeu až do 30. října. Tak do Strážnice zdravíme a posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Tady je kapela Desmos.
1: Triatlon Constructman a Netskiáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckyjada.cz a www.břeclavskýboj.cz. Té je Vlast Ježov ve spolupráci s obcí Ježov vás zve na tradiční akci Den piva, která se koná v sobotu 11. července od 14 hodin na fotbalovém hřišti. K ochutnání bude více jak 25 druhů piva z velkých i lokálních pivovarů. Pro děti je od 15 hodin připraven zábavný program v podání Kinder Events. Večer zpestří od 21 hodin koncert skupiny Křídla.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: sedmi a v ranní jízdě rády a jich 11 minut před sedmou taky ranní téma. Babičky a dědečkové uměli předat spoustu životních moudrostí. Dneska se vás ptáme, jestli si vzpomínáte na nějakou radu, kterou se třeba i dodnes řídíte, ať už se to týká života, vztahů, vaření nebo třeba šetření.
1: Napsala Eliška, po každém dešti vyjde slunce a když si na dně nezoufej, aspoň se máš od čeho odrazit.
0: Přidává se Peťa, kterému buď babička nebo dědeček prozradili, peníze budou, my nebudem. Jo, jo, je to tak, Peťo, zdravíme, moc děkujeme, krásné ráno i tobě.
1: A platí to stále, Jana napsala, malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti.
0: No a dobrá rada na zlato, díky Martinovi, taky přistála na Facebooku rádiích. Můžeš být blbej, ale musíš si umět poradit. Na jakou radu od babičky nebo dědy dodnes nedáte dopustit, dejte vědět přes Facebook rádiích, pište SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Očekáváme další moudra, která po 7. hodině přepošleme přes éter na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Krásné jítro, díky, že se zapojíte. Za chvíličku taky Katy Perry z ranní jízdy.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: s odvoláním a proti společnému povolení stavby obchvatu Břeclavi. Budeme mnohem konkrétnější ve čtvrtečních jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu.

0: @zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
1: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: vyberete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Odbíjí 7:00, krásné čtvrteční jitro.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Přípravy obchvatu Břeclavi pokračují přes komplikace s odvoláními a ikonická kouřící trubka u brněnského Grandu zmizela kvůli rekonstrukci. Přípravu obchvatu Břeclavi, jak už z vysílání rádia jich víte, zkomplikovalo 5 odvolání proti stavebnímu povolení. Podle generálního ředitele ředitelství silnice a dálnice Radka Mátla je to špatná zpráva. Přípravy projektu ale pokračují tak, aby se sestavbou mohlo začít ještě letos. O odvoláních nyní rozhodne Ministerstvo pro místní rozvoj. Samotná stavba ale může odstartovat až ve chvíli, kdy povolení nabude právní moci. Plánovaný obchvat na silnici 1/55 bude měřit zhruba 11 km a vyjde přibližně na 3 miliardy korun. Jedna z typických brněnských kouřících trubek je minulostí zmizela z Benešovy ulice u Grandu. Tam teplárny Brno mění zastaralé parovody za modernější horkovody. Práce jsou součástí dlouhodobé modernizace teplárenské sítě, která začala už v roce 2010 a v této části města potrvá do 15. října. Řidiči musí dále počítat s objížďkou přes areál autobusového nádraží, pro pěší je připraven oddělený koridor a autobusy linek 47 a 49 odjíždějí z nástupiště číslo 10 u hlavního nádraží. Díky horkovodu mají být ztráty tepla menší a zároveň se sníží emise skleníkových plynů. Až bude přestavba hotová, bude celé Brno vytápěné už jen horkou vodou místo páry.
3: Rádio Jih, počasí.
1: Ráno bude zpočátku převládat větší oblačnost, později ráno a dopoledne postupně většinou polojasno. Odpoledne hlavně v severovýchodní polovině kraje i oblačno. K večeru se podle meteorologů bude oblačnost postupně od jeho západu rozpouštět. Dnešní nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů Celsia, v Jihomoravském maximálně 23 až 26 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. A po ránu oproti včerejšku mnohem chladněji Velehrad 14, Kyjov však více 16, Starý Podvorov 17 stupňů Celsia.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké čtvrteční ráno i na cesty opatrně na D2 na 7. kilometru směrem od Břeclavi na Brno. Je tam porouchané nákladní auto odstavené na kranici a další. Nákladní vozidla v místě nebezpečně vybočují, tak opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: A hrát je budeme i mezi 7 a 8 hodinou. Teď už DJ Antoine, za chviličku Kaigo a Selena Gomez.

0: 10 minut po 7 hodině nám ve čtvrteční ranní zvěrády dělali společnost Skygo a Selena Gomez, za chviličku Miraj a Volám. A my voláme Drahoslavám na celou jižní a jihovýchodní Moravu, či voláme pro ně halo holky, všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku a Volám od Miraj bude speciálně pro vás sobě daní hudební dáreček. Zamíří to třeba na Břeclavsko či Hodonínsko, kde máme po 5 ženách se jménem Drahoslava, docela skromné, co? No o Brněnsko jich hlásí 134, Zlínsko 13 a gratulace po ránu míří na Znojemsko, kde máme 38 žen se jménem Drahoslava. Ženské křestní jméno Drahoslava je oblíbené hlavně u jihoslovanských národů a přináší svým nositelkám slávu, milovanost a hodnotu. Tak ještě jednou, holky, všechno nej. Svátek mezi našimi milovanými zvířátky dneska slaví Sax a Homer. Další zajímavá jména, tak hafanům a kočičkám všechno nej. No i dnes 9. července tady máme nějakou tu zajímavost, která si rozhodně zaslouží připomenout. Začneme třeba v Uherském Hradišti. Speciálně právě teď tedy zdravíme do Uherského Hradiště, kde bylo přesně před 27 lety slavnostně otevřeno nádvoří staré radnice. Možná znáte mnozí, veřejnosti se tak poprvé zpřístupnil prostor, který byl po staletí součástí historické radniční budovy, ale v podobě, jak ji známe dnes, vznikl právě na přelomu tisíciletí. Nádvoří se velmi brzy stalo jedním z nejživějších míst historického centra. Konají se tam koncerty, kulturní akce, výstavy i společenská setkání a nechybí ani známá fontána s bronzovými anděly, která byla dokončena o rok později. Místo tak dnes neslouží jen jako připomínka historie, ale především jako přirozené centrum života ve městě. Tak ještě do Uherského Hradiště moc zdravíme. No a k dnešnímu datu, tedy k 9. červenci, máme jeden historický milník československé medicíny, i když poměrně smutný. Přesně před 58 lety tým profesora Karola Šišky provedl první transplantaci srdce v Československu a zároveň i v tehdejším východním bloku. Transplantované srdce začalo po operaci být, příjemkyně však po přibližně 5 hodinách zemřela. Přesto přeze všechno šlo o obrovský krok vpřed. Lékaři získali cenné zkušenosti, které později pomohly rozvoji transplantační medicíny v Československu. A abychom byli kompletní, řekněme, první skutečně úspěšná transplantace srdíčka u nás následovala o 16 let později v roce 1984. Klobouk dolů před lékaři a vůbec vším zdravotnickým personálem, protože to je prostě jeden tým, musí to fungovat tak nějak dohromady. Zpátky ale k Drahoslavám, již mají po celý dnešní den svátek. Za chviličku jim ze čtvrteční ranní jízdy pošleme hudební dárek kapelu Miraj a Volám. Máme 7 hodin a 13 minut, přejeme krásné ráno, ať se vám daří.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 hodin na 20 minut, Duffy a Mercy, za chviličku Mikuláš Josef Ferrari. A jak bývá v podstatě pravidlem, s Indrosem se zase proletíme.
1: Představte si, že si připlatíte za sedadlo u okna. Samozřejmě připlácíte asi nějakým způsobem, abyste měli hezký výhled, třeba možná i více prostoru na nohy v některých případech a tak dále. No a místo výhledu vás čeká jen kus stěny, což je samozřejmě, když už jste si to zaplatili, připlatili v rámci nějakých těch lepších míst, něco, co nechcete. A přesně to se podle žaloby stalo doopravdy tuně cestujících amerických aerolinek United a Delta. Lidé tvrdí, že za místo u okna zaplatili navíc, ale po nástupu do letadla zjistili, že vedle jejich sedadla žádné okénko není, chyba lávky. Týká se to některých letadel Boeing 737, 757 nebo Airbus A321, kde jsou právě některá sedadla umístěna u plné stěny a po okýnku ani vidu, ani slechu. Aerolinky se hájí v rámci toho soudního řízení tím, že označení u okna popisuje jenom polohu sedadla, ne to, že tam skutečně okénko bude. Soudce zatím jejich argument vůbec nepřijal, podle něj může rezervační systém u cestujících oprávněně vyvolat očekávání, že za příplatek dostanou i samotné okno, no spor se táhne už od loňského léta a cestující požadují odškodnění v řádech milionů dolarů a aerolinky se samozřejmě brání, co jim síly stačí. Mnozí přitom říkají, že okno nechtěli jen kvůli výhledu, ale také proto, že jim pomáhá zvládat strach z létání nebo snižuje jim nevolnost a vůbec cítí se prostě lépe. Znamená to, že pokud si příště budete vybírat místo okna, možná se vyplatí podívat se na plánek letadla opravdu pečlivě, když už budete vědět, že letíte tím či oným letadlem a dopravce vám bude slibovat, že je tam doopravdy okénko, tak možná v rámci toho plánku si to budete moci zjistit, protože ty plánky jsou stáhnutelné na internetu a mohli byste vidět, jestli doopravdy ten dopravce nekecá. Dávejte si na to bacha, tady v Americe je to zase docela solidní soudní spor.
0: No a nebo potom využít služeb Štefana, ne?
2: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. 1, 2, 3, 4.

0: CZ. Tak ale kluci a holky, když vás budu na pódium, tak prostě musíte vyrazit. Já vím, máme tady dobré víno, krásné ženy, hezkou přírodu, ale prostě pracovat se musí. Tak ve čtvrtek 9.7. Slibovaná formace opět Radeček a Mária Čírová. Po půl osmé v ranní jízdě i vzpomínka na Avicii, jeho pecku The Night. A nebo pohodička, Milky, Just The Way You Are. Ano, i dneska prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Už za chviličku Indros nabídne krátké čtvrteční jihomoravské zprávy za ten 9. července. Podíváme se na ranní moravské teploty a zavítáme za vámi i na cesty. Máme hlášeno další odstavené vozidlo na dálnici D2. Hezké jítro!
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Ahoj, děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Trafíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, máme minutku po půl osmé.
2: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
3: Břeclavan Tomáš Jiříkovský zůstává i nadále ve vazbě, přestože mu částečně vyhověl ústavní soud, ten zrušil dubnové usnesení krajského soudu, protože podle něj nebylo při rozhodování dostatečně respektováno Jiříkovského právo na soudní ochranu. Od pondělí 13. července začne v Uherskohradišťské nemocnici rekonstrukce hlavního vjezdu do areálu. Práce potrvají do konce letních prázdnin a po tuto dobu bude hlavní vjezd uzavřen.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Momentálně měříme 14 stupňů v Břeclavi, Josefov hlásí 17, Klobouky u Brna 15 a Topolná 16 stupňů.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Odstavená vozidla i údržba vozovky. Ve čtvrtek míříme za vámi na cesty. Na D2 na 7 km směrem od Břeclavi na Brno. Dejte pozor na porouchané nákladní auto odstavené na krajnici. Na D2 zůstáváme na 39. kilometru, tedy v opačném směru na Břeclav. Stojí odstavené osobní auto i tady opatrně. Z D2 se vydáme na dálnici D1 na 227,5 km u Výškova ve směru na Brno. Dejte pozor na další nepojízdné osobní auto. A na trase z Brna směrem na Staré Město u Slavkova u Brna probíhá údržba vozovky. I tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.

tři minutky po půl osmé ve čtvrteční ranní jízdě, opět Radeček, Mária Čírová a vloupám se. Krásné ráno, Moravo, ať se vám i dneska ve všem daří.

0: ranní vzpomínka na Avicii, jeho pecku The Nights, 7 hodin a 40 minut. Hlášení těch vlakových na perónech známe celou řadu.
1: Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Vlak je opožděn z důvodu poruchy vozu. Děkujeme za pochopení.
0: No, ale teďkom takové docela zvláštní hlášení zaznělo i v letadle. Představte si, že sedíte při poutání v letadle, těšíte se na moře a místo startu vám kapitán zahlásí: vážení cestující, prosím vás, vystupte, máme tady roj komárů. Tak se na sebe mnozí cestující podívali, jestli si nedělá prču. No a jak se na sebe podívali, tak se trošičku ohlédli za sebe a viděli neskutečný roj komárů. Přesně to zažili cestující letu z Milána do španělského Alicante. Do letadla totiž otevřenými dveřmi vletěl obrovský roj komárů. Posádka se samozřejmě nejdříve snažila vyhnat plácačkami a prý i papírem tento roj, ale marně. No a když navíc jedna z cestujících upozornila, že je na komáří štípnutí alergická, bylo jasno, nepoletí se. A zaznělo to hlášení od toho kapitána: prosím vás, vystupte si, letadlo nikam neletí, protože tady máme černé pasažéry. Cestující tady museli vystoupit, aerolinka přistavila jiné letadlo a odlet se nakonec opozdil o celé 3 hodiny. Mám takový pocit, že jsme tady měli různá zdržení odletu letadla za vystěnou dovolenou a že by to způsobil obrovský roj komáru, to mám takový pocit, že tady máme takovou premiéru.
2: No, mám pocit, že rozhodně premiérové to je, ale jde vidět, že dobrý člověk nikdy neví, co se mu může při těch cestách letadlem stát a co všechno může mít na svědomí různé zdržení. A je to vždycky velmi, ale velmi nepříjemné. Toto zase byl už, ten případ, už lidé asi chápu, už nastupovali, už jako, že všecko bude
0: celá. No, už tam seděli v tom letadle, jak jsme říkali, čekali, že odletí.
2: A náhle prostě jako zase nic, jako, takže i když člověk už mnohdy jako sedí a říká si: dobré, už to bude dobré, dokud to letadlo prostě nevzlétne, tak to nevzlétne.
0: A zrovna včera jsme se bavili o tom, že těch komárů letos není tolik jako v letech předchozích a podívejte se, jsou letiště, kde s nimi mají problémy, dokonce i takové, že letadlo má zpoždění 3 hodiny, nebo neodletělo vůbec, že ty cestující museli využít náhradní letadlo a zpoždění měli 3 hoďky. Úplně vedne to vysílačku, ten kapitán zavolá na ten headling a říká: prosím vás, my tady, co potřebujete uklidit nebo dotankovat nebo jako vytentovat jako záchody nebo co, nebo máme něco? Ne, my tady potřebujeme jako komáry. Jak jako komunisty nebo jako, ne, my tady máme komáry a potřebujeme jako vymítit zpátky. Aha, tak to jsme tady fakt ještě neměli. 7 hodin 42 minutky zpátky hitům pro dobrou náladu. Čeká nás Shakira nebo Milky a za pár minut taky další čtvrteční téma.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Texas. Vzpomínka na konec let 90. Teď ale 11 minut před 8. zpátky k našemu čtvrtečnímu rannímu tématu. Už jsme prozradili, že babičky a dědečkové uměli předat spoustu životních moudrostí. Tak dneska se ptáme, jestli vzpomínáte na nějakou tu radu, kterou se třeba dodnes i řídíte, ať už se to týká života, vztahu, vaření nebo třeba šetření.
1: Věra napsala, nikdy neříkej, že něco neumíš.
0: Aha.
1: Dobré vědět.
0: Co Markéta? Líná huba, hotové neštěstí, anebo jak nejde o život, jde o hopíp, no.
1: Ano, známe to všichni. Janka napsala, závidím, ale přeju.
0: No a Marty tady má taky radu od babičky, cituji, zdar Luke a Peťo, tož jednu radu od baby mám. Pamatuj, že aj když budeš mít 2 metry, tak se vždycky najdeš to krleze, kterou ti můžu dát počuní. A to je velké moudro. Marty, podstrhujeme, podepisujeme a zároveň také děkujeme. Tak jakou radu své babičky, nebo jakou radou své babičky či dědečka se do dneska řídíte? Vzpomenete si na něco? Nebo fakt vám něco utkvělo v paměti, že to používáte do dneška? Říkáte si, hernajsta, babulenka měla ale pravdu. Napište nám to na Facebook Rádiích, pošlete SMS-kou nebo WhatsApp zprávou. Spěřujte to na linku 606 703 889. Moc za to děkujeme. Další vaše komenty, další rady nabídneme po 8. hodině v ranní jízdě.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a

0: velmi blízko jsou taky další čerstvé jihomoravské zprávy. Už za chvíličku vám Jindro prozradí, že hlavní vjezd do uherskohradišské nemocnice čeká rekonstrukce. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí dnes slibující letní teploty. No a podíváme se za vámi také na cesty. Tak díky, že i dnes ladíte rádio jich rádio Jižní Moravy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival. Přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Nerozpustíš se při troše pohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce.

0: získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
1: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
2: Právě odbíjí 8. hodina, hezké čtvrteční ráno přejeme.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Břeclavan Jiříkovský zůstává ve vazbě. Ústavní soud muže nepropustil a hlavní vězt do Uherskohradišťské nemocnice čeká rekonstrukce. Břeclavan Tomáš Jiříkovský zůstává i nadále ve vazbě, přestože mu částečně vyhověl ústavní soud. Ten zrušil dubnové usnesení krajského soudu, protože podle něj nebylo při rozhodování dostatečně respektováno Jiříkovského právo na soudní ochranu. Samotnými důvody vazby se ale ústavní soud nezabýval a proto se jeho pobyt za mřížemi nemění. Krajský soud nyní bude muset o jeho stížnosti rozhodnout znovu. Od pondělí 13. července začne v Uherskohradišťské nemocnici rekonstrukce hlavního vjezdu do areálu. Práce potrvají do konce letních prázdnin a po tuto dobu bude hlavní vjezd uzavřen. Řidiči se do nemocnice dostanou po vyznačené objízdné trase, přičemž na kruhovém objezdu bude nově potřeba odbočit prvním výjezdem. Výjezd z areálu povede dočasně přes nákladní bránu a provoz uvnitř nemocnice bude jednosměrný. Cílem rekonstrukce je zrychlit průjezd sanitek a zvýšit bezpečnost i plynulost dopravy.
6: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: 9. července bude ještě po ránu zpočátku převládat na jižní a jihovýchodní Moravě větší oblačnost, později ráno a dopoledne postupně většinou podle meteorologů polojasno. Odpoledne hlavně v severovýchodní polovině kraje i oblačno. K večeru se bude zase oblačnost postupně od jihozápadu rozpouštět. Teploty dnes maximálně do 27 stupňů Celsia, v Jihomoravském maximálně do 26 stupňů ve Zlínském kraji. Přidáme pohled na ranní teploty. Vacenovice 16, Babice, Uherské Radiště 18, dobré ráno do Kostic, kde měříte 19 stupňů Celsia.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Hezké čtvrteční ráno i na cesty na D2 na 10,5 kilometru ve směru na Břeclav havarovalo osobní auto do dopravního značení. Počítejte s omezením, kolona se ale alespoň prozatím netvoří. No a na Zlínsku na výjezdu z Doubrav směrem na Hřivnu v újezd probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Na místě je blokován jeden jízdní pruh. Taky tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
4: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: 3 minutky po 8 hodině ve čtvrteční raní z jeslibování One Republic. Za chviličku taky Loreen. A i dnes pro vás máme speciálního hosta. Řeč bude nejenom o filmu. A mezi 8 a 9, kromě jiného, nabídneme třeba taky soutěž. Tak ať se vám daří. Hezké jítro.

0: 8 hodin, k tomu 10 minut. Krásné čtvrteční jitro. Toto byla zpěvačka Loreen. Už za chvíličku další velká hvězda, a to sice Taylor Swift. Ještě jednou krásné čtvrteční ráno, Moravo, posloucháte Raní z Dorády. No a v tuto chvíli už v našem studiu vítáme milého hosta, kterým je vedoucí Kina Svět Horonín, Daniel Krátký. Dane, dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno.
0: V první části našeho rozhovoru se podíváme za největší filmovou událostí v České republice, kterou je bezesporu Karlovarský filmový festival. Dane, byl ses podívat letos?
1: Byl jsem, přijel jsem včera v noci, takže jsem značně ospalý, ale snad se to nepodepíše na tomto rozhovoru.
0: Chtěl jsem říct, že vypadáš velmi dobře na to, že jsi přifrčil teprve včera večer. No upřímně, asi většinu z nás napadne hned první otázka. Potkal ses nebo viděl jsi některou ze slavných osobností, která letos do Karlových Varů dorazila?
1: Já to nikdy úplně nevyhledávám, ale to znamená, že se mi to vždycky podaří nějakým způsobem. Jo. Takže shodou okolností, my když jsme přijeli a vraceli jsme se z noční projekce na hotel, tak jsme před hotelem potkali Harveyho Keitela, herce z filmu Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina, takže jsme se pokochali samozřejmě jím, ačkoliv to bylo trošku nezáměrné setkání.
0: No jak když jsem ho viděl v televizi, jak jsem si řekl, Hergot z Pulp Fictionu trošičku už zestárl. Ale jasně, čas nezastavíme. Mimochodem, za čím nebo za kým jezdíš do Varu? Ty jakožto vedoucí Kina Svět v Hodoníně, anebo také jako místopředseda Asociace provozovatelů kin v České republice. Co ti návštěva takového filmového festivalu přináší?
1: Já tam jezdím především ze dvou důvodů. Tím prvním jsou samozřejmě filmy. To je to úplně nejdůležitější, protože ve Varech je možné vidět v předpremiéře spousty filmů, které třeba v průběhu druhé poloviny roku, anebo první poloviny příštího roku uvedeme v kině. A já je můžu vidět poměrně výrazně dopředu a vím, jak s nimi potom pracovat. Ta druhá rovina, ve Varech probíhá vlastně pětidenní industry program, kde jsou semináře, panely a přednášky o českém audiovizuálním průmyslu, ale i o evropském, takže vlastně chodím tam na ty panely, abych se případně i dovzdělal a sledoval trendy a mohl přinášet novinky i do Hodonína.
0: Ty už to samozřejmě teďkom trošku nakousl. Chtěl jsem se tady, jestli je něco vyložit, něco si z Karlových Varů přivážíš pro naše hodonínské kino, třeba nějakou projekci, kterou chceš dostat k nám do Hodonína. Viděl jsi v Karlových Varech, líbila se ti, řekl jsi, tak to musím dovést i k nám sem.
1: Já jsem nechci úplně spoilerovat, ať to nezakřiknu, ale podařilo se předdomluvit několik delegací k českým filmům. A například film, který přivezu určitě a uvedeme ho v kině, tak se jmenuje Znenadání. A je to film, u kterého já jsem byl trošku skeptický, protože má 3¼ hodiny. Wow. Je to opravdu jako epos, takový japonsko-francouzský, ale je to naprosto fenomenální zážitek, který minimálně na jednu velkou důležitou projekci přivezeme i do Hodonína.
0: Paráda. Hostem Raní z Dirádiech je Dan Krátký, vedoucí Kina Svět Hodonín, a za malou chvíli se podíváme na novinky, které nás právě v našem hodonínském kině v brzké době čekají.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8:17, zpěvačka Taylor Swift, za chvíličku Poetika a blízko. A my jsme velmi blízko filmům a vůbec filmovému prostředí. Čtvrteční den zatem 9. července začínáte ve společnosti Rádia Jich, Rádia Jižní Moravy. My jsme za to nesmírně rádi a rádi jsme také za dnešního hosta ve studiu a v ranní jízdě. Ještě jednou vítáme Daniela Krátkého, vedoucího Kina Svět Hodonín. Dané, ještě jednou krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A díky za tu velkou oběť, že se, jak říká, včera večer vrátil z Karlovarského festivalu a dorazil si do ranní jízdy. Dané, ty si nedávno ses také účastnil vzdělávacího semináře sítě Kin Europe Cinemas v italské Bologni. Takže možná buongiorno místo dobré ráno, že? Nás zaujalo, že si tam krom jiného přednášel o etickém využití umělé inteligence v kině. Jakými všemi způsoby se dnes může právě umělá inteligence v kinech využít? A dáš nám prosím tě nějaký konkrétní příklad nebo nějaké konkrétní příklady, ať už obecné nebo třeba z našeho Kina Svět?
1: Těch způsobů je strašně moc. Jeden z těch možná nejčastějších tak je generování nějakého vizuálního obsahu, jako jsou videa, plakáty, fotografie a podobně. To je ale něco, co my neděláme v Hodoníně a snažíme se tomu vlastně velmi aktivně vyhnout, protože je to strašně moc poznat a nevypadá to úplně hezky.
0: Je to plný Facebook bar z jakých restaurací, barů a tak.
1: Přesně ano. Tak. Ale zároveň, co my se snažíme a co vlastně je ten etický rozměr, který já se do toho snažím dostat, je třeba práce s daty, protože spousta společností pracuje se svými daty třeba o návštěvnosti, aby je nějakým způsobem vyhodnotili, ale zároveň my jsme veřejná organizace jako kino, takže nemůžeme vkládat naše data do umělé inteligence, což je i vlastně jako racionální a logické, takže se skrz umělou inteligenci snažíme třeba budovat nástroje, které potom exportujeme z té inteligence ven a vkládáme do toho naše data mimo ten rámec vlastně různých nástrojů. Takže v naší praxi je to třeba nástroj na vyhodnocování na divácké návštěvnosti, úspěšnosti jednotlivých dnů, cyklů, žánrů a podobně, který nám pomůže vlastně vyhodnotit, které cykly a filmy fungují v jaký den a jaký čas a můžeme na základě toho programovat to kino, ale dělat to způsobem, aby vlastně umělá inteligence neměla přístup k žádným našim datům, jenom nám pomohla budovat tyto nástroje.
0: Mimochodem, když jsme u té umělé inteligence, nebojí se, že filmové řemeslo jako takové jednoho dne zanikne a budeme třeba sledovat jen AI filmy, tedy filmy vytvořené umělou inteligencí. Jak to vlastně ty vnímáš? Protože třeba zástupci českých platform jako OnePlay nebo Prima Plus avizují, že se tímto směrem chtějí vydat. A pokud oni, tak možná třeba i celý filmový svět?
1: Je to tak, já myslím, že to bude hrát výraznější a výraznější roli, ale doteď se to používá především v rámci těch jako velkých filmů a seriálů pro drobnosti, typu potřebujeme vygenerovat něco do pozadí, záběru a podobně, ale samotné vlastně jako generování filmů nebo seriálů, tak já vlastně všechno, co jsem doteď viděl, tak mě naplňuje optimismem, že to bude tak hrozné, že to lidské řemeslo nenahradí, ale myslím si, že v nějaké jako fázi se to stane součástí toho průmyslu a je vlastně na nás asi jako na divácích primárně, aby jsme vyhodnotili, jestli to chceme nebo nechceme, ale výhoda vlastně toho lidského uměleckého řemesla je, že úplně jednoduše nejde nahradit nějakou automatizací umělé inteligence.
0: Pojďme se ještě prosím vrátit k semináři v Bologni. Ty si na Facebooku Kina Svět Hodonín avizoval, že jsi si z tohoto semináře odnesl spoustu inspirace a nápadů a zároveň si slíbil i novinky, na kterých jste začali pracovat. A otázka nemůže být jiná než ta, na jaké konkrétní novinky se v Kině Svět Hodonín můžeme těšit jako návštěvníci. Chceme být první. Kdo to bude vědět? A společně s námi samozřejmě posluchači.
1: Bude jich určitě dost. Já můžu odhalit první dvě, na kterých teď pracujeme. Jedna z nich je speciální cyklus projekcí, který dáváme dohromady se studentkami zdejší průmyslové školy, které dostanou vlastně k dispozici kurátorování nad celým cyklem filmů, budou připravovat úvody, budou připravovat vizuál toho programu a bude to vlastně trochu jako kino pro mladé od mladých, abych ho nedělal já ve svém pokročilém mileniálském věku. A mohli jsme se dostat právě k generaci Z a generaci Alfa, tak jim předáme část naší dramaturgie. A druhá věc, kterou budeme dělat, tak jsou projekce na slepo. A to, že diváci budou moci přijít do kina a nebudou vědět na co a můžou se nechat překvapit. Samozřejmě bude to za dobrovolné vstupné, podle toho, jak se jim daná projekce líbila, bude to vždycky s úvodem a bude to vždycky překvapení nějaké, které by si určitě sami nevybrali, ale doufám, že překvapení pozitivní.
0: To je hodně zajímavé, takové trošičku v uvozovkách kupování zajíce v pítři.
1: Přesně tak.
0: Prosím tě ještě v závěru této části našeho povídání jedna otázka. V Bologni jste také podle všeho řešili uvádění dobových klasik v kinech, což je trend do kterého se zapojilo i naše hodonínské kino. Mám taky pocit, že jsme to probírali, když tady posledně. To znamená, že se vezme třeba taková klasika jako Pulp Fiction a tu znovu uvedete v kině u nějaké příležitosti. Jak se prosím tě daří právě znovu uvedeným klasikám u nás? Jaké jsou reakce a podle čeho ty klasiky vybíráte?
1: Ty reakce jsou většinou velmi pozitivní, pokud se vyberou filmy, které mají nějaký kultovní status, právě jako Pulp Fiction, které shodou okolností hrajeme na konci července v letním kině, spolu s Čelistmi od Stevena Spielberga. A my ty filmy vybíráme opravdu jako na základě rozhovorů s diváky a na základě toho, o co je největší zájem právě z jejich strany, a potom jsou ověřené klasiky, které fungují každoročně, jako je například Sám doma, Pán prstenů, Harry Potter a podobně, ale je to vždycky taková metoda pokus omyl, protože jsou filmy, které mohou nebo nemusí v nějakých regionech fungovat, ale je to něco, co děláme velmi aktivně, ročně uvedeme kolem 30 až 40 klasik, takže funguje to velmi dobře a ty reakce jsou zatím hodně pozitivní.
0: Musím říct, že jako milovníci filmu to samozřejmě oceňujeme, takže díky za to. Hostem Ranní zdy rádia je dál Dan Krátký, vedoucí kina Svět Hodonín, a za malou chvíli vás společně pozveme do letního kina v Amfiku Hodonínských lázní, kde nás už tuto sobotu čeká speciální představení Dejvického divadla.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: taky, že posloucháte čtvrteční vydání Ranní jízdy, toto byla Poetika blízko a za chvíličku klasika 80. let. Bon Jovi, hostem Ranní jízdy Rádia X stále zůstává Daniel Krátký, vedoucí kina Svět Hodonín, a pojďme, Dané, společně posluchače Rádia X, a za to jsem velmi rád, pozvat na sobotní, řeknu přímo exkluzivní zážitek v letním kině, jež je v provozu po celé léto v amfiteátru Hodonínských lází. Prozraď tedy, co si, co nás čeká v tu sobotu, nechám to na tobě, je to paráda, jsem za to fakt rád.
1: No tak nám se podařilo utrhnout opravdu velké zvíře na 11. července teď v sobotu a odpromítáme záznam ucpaného systému, což je inscenace Davidského divadla. Mm-hmm. Opravdu profesionální a hezky provedená inscenace, takže budou moci diváci nakouknout do beznadějně vyprodaného divadla, aby viděli jednu z jejich opravdu nejlepších her.
0: Pro upřesnění, v kolik se začíná?
1: Začíná se ve 21 hodin právě v amfiteátru Hodonínských lázní.
0: Uvidíme se tam, dámy a pánové. To bude naprostá pecka, to vám můžeme garantovat. Počasí taky vyjde na jedničku. Dane, díky moc za návštěvu ve studiu Rádia X a ať se tobě i hodonínskému kinu daří.
1: Já moc děkuju, mějte se krásně.
0: No a na rádiu se vracíme k dalším hitům pro dobrou náladu. Dobré ráno, Moravo.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008, již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Klasika 80. let, Bon Jovi ve čtvrteční ranní jízdě, za chvilečku Macklemore, Olivia Dean nebo Vesna Ego. Připraveny jsou další čtvrteční krátké jihomoravské zprávy, stejně jako soutěž Dejte si pozor na jazyk. A ve hře opět a znovu rodinná vstupenka na cibuláček v celkové hodnotě téměř 2 500 korun.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Dodáme přesný čas, máme 2 minutky po 8:30.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Přípravu obchvatu Břeclavy, jak už z vysílání rádia Jih víte, zkomplikovalo 5 odvolání proti stavebnímu povolení. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla je to špatná zpráva. Přípravy projektu nicméně pokračují tak, aby se sestavbou mohlo začít ještě letos. Jedna z typických brněnských kouřících trubek je minulostí zmizela z Benešovy ulice u Grandu. Tam teplárny Brno mění zastaralé parovody za modernější horkovody.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Aktuálně měříme ve Zlíně 16 stupňů, tu samou teplotu hlásí Čejkovice, Šakvice a Otnice.
4: Rádio Jih. Doprava.
3: Na dálnici D1 kůželi jak belík. Hned vysvětlíme, na dálnici D1 na 208 km směrem od Brna na Vyškov překáží na vozovce rozházené kůželi, projíždějte velmi opatrně. Na dálnici D1 zůstáváme na 167 km u Domašova ve směru na Prahu, zase dejte pozor na kbelík na vozovce. Šťastnou čtvrteční cestu.

Také suchožek, belíky se ztrácejí na dálnici D1. Ještě mňatější je mnohem taranní jízda díky hitům pro dobrou náladu a taky té slibované soutěži. Za chviličku startujeme, teď ale Meklmo.

0: Ve Zlínském Svitu hoří výšková budova. Podrobnosti zjišťujeme. Zůstaňte s námi, dozvíte se mnohem více. Neustále se zajímáme o to, co se děje v Jihomoravském i Zlínském kraji. Teď ale v 8 hodin a 42 minutky se vydáme k něčemu veselějšímu. K soutěži Dejte si pozor na jazyk.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A i dneska soutěžíme o rodinnou vstupenku na Cibuláčik, na největší československý dětský festival, který se uskuteční už tuto sobotu 11. července na letišti v Holíči. Máme pro vás 4 vstupenky pro 2 dospělé a 2 děti v celkové hodnotě téměř 2,5 tisíce korun. Tak volejte právě teď na 518 345 678, volejte právě teď k nám sem do studia. Pokud jste v posledních 30 dnech na rádiu jich nic nevyhráli, budeme rádi všeme komu. Halo, slyšíme se tady raní z rádia jich?
2: Ano, slyšíme, čau.
0: Dobré ráno, koho pak tam máme?
2: Honza.
0: Honza volá odkud?
2: Z auta, ale momentálně z představy.
0: Super, tak Honzi, pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Asi ano.
0: My ti budeme pokládat jednoduché otázky, nejde tak ani o správné odpovědi, ale musíš si dávat pozor na jazyk, nesmíš odpovídat ano, ne, a v těch odpovědích nesmí být použita slovička, která jsou v těch otázkách. Jasné, ne?
2: Pustíme.
0: Tak jdeme na to. Máš rád okurky?
2: Mám rád aj rajčata.
0: Aj papriky, že?
2: Aj.
0: Dáváš si je na chleba?
2: S rohlíkem a s máslem.
0: Mm-hmm. Pil jsi někdy okurkový lák?
2: Po nějaké větší kalbě určitě.
0: Takže po každém víkendu.
2: To už bylo dlouho.
0: Jíš cuketu?
2: Cuketu maximálně na grilu.
0: A co řízeček s bramborovou kašou, ten si dáš?
2: No, s bramborovým salátem.
0: A dobře, my ti to dáme. Rodinná vstupenka na Cibuláčik už je tvoje. Nezapomeň sobotu 11. července na letišti Voliči. Užij si to, měj se hezky.
2: Děkuju, díky, ahoj.
0: Ahoj, čau, čau.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih. Doprava.
1: Jak už od nás víte, ve Zlíně hoří požár, zasáhl jednu z výškových budov v průmyslovém baťovském areálu ve Zlíně, nedaleko centra města. Na místě podle databáze zásahu hasičského záchranného sboru už 7 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Kouř je cítit i v samotném centru města. Přímo ve Vavrečkově ulici tedy zasahují hasiči u požáru domu. Místo je neprůjezdné. Počítejte v centru Zlína s velkým pohybem hasičských vozů. No a teď k tomu příjemnějšímu, pojďme opět a znovu k našemu rannímu tématu. Babičky a dědečkové, jak už jsme říkali, uměli předat spoustu životních moudrostí. Vzpomínáte si na nějakou radu, kterou se dodnes třeba řídíte, ať už se to týká života, vztahu, vaření nebo třeba i šetření prachu?
2: Napsala Vlaďka, jíst se musí všechno, i když ti to nechutná.
1: No, to jsem teda neměl moc rád, když jsem to slyšel.
2: To není úplně nejlepší pravidlo
1: řečeno jako. Co Verča, ahoj Žani, nevědomně, podvědomně toho používáme asi hodně. Co bečíš, aspoň míň vychčíš. To nic není, než se vdáš nebo oženíš, tak se to zahojí. Všude dobře, doma nejlíp. Počkej, až budeš mít svoje děti, tak to poznáš. Leze to z tebe jak z chlupaté deky. No Verča nabídla hned několik takových těch rad od babiček a dědečků.
2: Ano, nejednou. Ital Makaronek napsal, čau kucí, tatík mě říkával, synku, ve stáří budu radši vzpomínat na sexuální radovánky, jak na metále na prsách. Krásný den, přeje Makaronek.
1: A přidává se i Tomáš, čau na jich, naše babička říkávala, hubu projde, řiťu proletí. Takže jsme museli jíst všechno, co nám babička naložila na talíř. Pěkný den všem, tobě i tobě, moc děkujeme. Další rady babiček a dědečku naleznete na Facebooku Rádia Jih. Teď už ale zpátky k hitům pro dobrou náladu. Vesna, Ego, Moravo.
0: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Nico a Vince ve čtvrteční ranní jízdě po deváté už Cranberries a Dreams. Miley Cyrus. A nebo kapela Krištof. Ve čtvrtek 9. července nabídeme další čerstvé jihomoravské zprávy. Ikonická kouřící trubka u brněnského Grandu zmizela. Prozradíme proč.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendární

Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.

0: www.klimastyle.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Hezký červencový čtvrtek, je 9 hodin.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Viličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Přípravy obchvatu Břeclavy pokračují přes komplikace s odvoláními a ikonická kouřící trubka u brněnského Grandu zmizela kvůli rekonstrukci. Přípravu obchvatu Břeclavy, jak už z vysílání rádia Jih víte, zkomplikovalo 5 odvolání proti stavebnímu povolení. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla je to špatná zpráva.

0: Ulice u Grandu. Tam teplárny Brno mění zastaralé parovody za modernější horkovody. Práce jsou součástí dlouhodobé modernizace teplárenské sítě, která začala už v roce 2010 a v této části města potrvá do 15. října. Řidiči musí dále počítat s objížďkou přes areál autobusového nádraží. Pro pěší je připravený oddělený koridor a autobusy linek 47 a 49 odjíždějí z nástupiště číslo 10 u hlavního nádraží. Díky horkovodu mají být ztráty tepla menší a zároveň se sníží emise skleníkových plynů. Až bude přestavba hotová, bude celé Brno vytápěné už jen horkou vodou místo páry.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Zpočátku bude převládat větší oblačnost, později a tedy později ráno a dopoledne postupně podle meteorologů většinou polojasno, odpoledne hlavně v severovýchodní polovině kraje i oblačno. K večeru se zase bude oblačnost postupně od jihozápadu rozpouštět. Teploty dnes maximálně do sympatických letních 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji maximálně 26. A ještě dvě minutky po 9. hodině míříme k aktuálním teplotám. Zdravíme do Dolního Němčí, kde měříte 18 stupňů Celsia, o stupínek více. Tedy 19 máte v Brně, ve Svatovořicích Mistříně i ve Velkých Pavlovicích.
3: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: Na Brněnsku na výjezdu z Otmarova směrem na Měnín probíhá údržba vozovky. Projíždějte opatrně. Na dálnici D1 na 208 km směrem z Brna na Vyškov stojí v levém pruhu odstavená dodávka. Počítejte se zdržením v narůstající koloně. Nezapomeňte na záchranářskou uličku. A připomínáme, ve Zlíně ve Vavračkově ulici zasahují hasiči u požáru domu. Místo je neprůjezdné, tak opatrně. Si hem šťastnou čtvrteční cestu.

0: po 9. hodině Miley Cyrus, za chvíličku vítá se Teenage Dirtbag a nebo Benson Boone. Hrneme hity pro dobrou náladu i dnes ve čtvrtek 9. července, ať se vám na celé jižní a jihovýchodní Moravě daří. A rozhodně na to nebudeme sami, protože už je tady i Verča.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jen tak mezi námi děvčaty, když si myslíte, že už vás v módě nemůže nic překvapit, pak přijde rádio Jižní Moravy a nabídne něco, čeho jsem myslel, že se ani nedožiju, člověče.
1: Máš pro nás jako nějaký trendy typ, jo?
0: Nevím, jestli to bude trendy. Ale jsou značky, jsou firmy, které proto, aby vydělali, nebo aby na sebe upozorňovali, udělají cokoliv. Uh-huh. Jakož to i v tomto případě. Nechcete si takové spodní prádlo ráno dávat.
1: Okay.
0: No více za chviličku, teď zase hity pro dobrou náladu.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: podej teď, protože jak už jsme naťukli, když si myslíte, že už vás v modě nemůže nic překvapit, tak omyl. V Austrálii teď prodávají krajkové kalhotky. Chlapi, než bychom si to kupovali, ale tak jako dobře, že nám. V Austrálii teď prodávají, i když ty to asi ne, už to dořekni, prosím tě, ano. V Austrálii teď prodávají krajkové kalhotky, na kterých je přišitá skutečně preparovaná krysa. Oh. Ano, opravdová vycpaná krysa, ale normálně na krajkových kalhotkách. Fuj. Takové krásné kalhotky to mohly být a podívej se, co oni do toho dali. Tvůrci tvrdí, že nejde o prádlo na běžné nošení, no ještě aby jo, ale spíš prý o sběratelský umělecký kousek. Já říkám, já tomu umění vůbec nerozumím. No, přesto se dokonce našli fakt lidé, na rozdíl od nás, kteří to tady jak už tak našli se lidé, kteří to chtějí koupit. V přepočtu to stojí kolem 3 000 korun a firma tvrdí, že to posílejí do celého světa. Tak ne všichni jsme normální, to je jasné, že?
1: Firma dostane to od veganů bídu.
0: No to jo, no. Na sociálních sítích samozřejmě, protože se to řeší, že? Tak teď mnozí říkají, nebo se ptají, je to vlastně ještě umění.
1: Ne.
0: Tak za mě rozhodně ne, nikdy ani nebylo. Nebo prý je to snaha za každou cenu šokovat, aby ta firma prostě ano šla vidět. Je to prý taková jakási forma reklamy. No, jedna věc je samozřejmě jistá, pokud vám někdo řekne, že máte doma myš v kalhotkách, tentokrát to nemusí být jen obrazně, ale i takový verce, jak už se dá dneska koupit.
1: To bych byla moc ráda, kdyby za mnou typek přišel, řekl, koupil jsem ti nové spodní prádlo, já je, a ty tam ta krysa, no fuj.
0: No, tak až zítra ráno půjdete do šatny, otevřete šuplík, nebo kde máte to spodní prádlo, otevřete to, teď tam vytáhnete ty kalhotky, ukaž, je to čisté, jakože není tam žádný potkán krysa, myš nebo něco takového. Já si myslím, že mnozí si na to ráno vzpomenou.
1: No, zase a budou probudí vděční za svoje prádlo.
0: No, asi tak.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008, již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz

0: Britský zpěvák Edward Christopher. Neznáte? Dobrý, tak Ed Sheeran. Teď už jsme doma.
1: Zdají se ti sny, nebo takhle, zdají se ti sny, pamatuješ si ty sny?
0: Málo kdy, čověče, poslední dobou fakt málo kdy.
1: Málo kdy. No, ale věděl,
0: co
1: že
0: to
1: ty
0: o mě
1: sny...
0: Značí?
1: No to nevím, to se zeptej nějaké astropaní, ale...
0: Astropaní, čas, astropaní.
1: Ale věděl, že za prvé nejsou náhodné ty sny a za druhé, že se dají i řídit. Nevěděl, že on
0: řídit?
1: To nikdo nevěděl, vědci to teď zjistili.
0: Já si myslel, že se dá řídit jako třeba auto nebo
1: ne,
0: motor,
1: normálně ti je může někdo řídit ty sny.
0: Jo, někdo?
1: No někdo ti je... No teda... možná při troše jako nějakého cviku, možná i ty sám.
0: Že podívám se na to blíž, jo? Tak kdo chce řídit sny, zůstává s námi.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Miloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Jo, sen přichází, to... odchází, na nic se neptá, o snu teď bude řeč.
1: Přesně, italští vědci totiž zveřejnili nějakou studii, analyzovali tam 3700 snů od skoro 300 lidí. No a zjistili, za prvé, že ty sny vůbec nejsou náhodné, jakože vůbec. To, co se vám zdá, je prostě přesně dané tím, kdo jste a co prožíváte. Vaše osobnost, zážitky, prostě starosti, všechno, ten mozek si to v noci vezme, tak to různě promíchá jak salát a prostě přepíše si to do jiného formátu. Ano,
0: to jsem slyšel, že právě sen je z toho, co jsi zažila.
1: No, on si ten mozek dělá takovou jako zálohu.
0: Ano, od toho Giuseppeho, teďkon z té Itálie, je to jako potvrzené.
1: Potvrzené, no ale to není všechno, jo. To je taková jako, jo, dobrý, tak to máme náhodné. Ale potom ti vědci taky zjistili, že oni dělali takový pokus, jo. No a zjistili, že mozek ve snu jako řeší problémy. Oni prostě těm lidem před spaním dali nějaké těžké hádanky. Ty jako nevyřešili ty lidi. A každou tu hádanku přitom spojili s konkrétním zvukem. Že třeba hádanka číslo jedna byla, já nevím, se zvukem zvonku, ta druhá se zvukem deště a tak. A lidi si ten zvuk s tou hádankou nevědomky spojili, jo. Mm-hmm. No a potom šli normálně spát a ty vědci sledovali jejich mozek přístrojem. A ve chvíli, kdy jim nastala fáze REM spánku, tak taková ta fáze, kdy se zdají živé sny, tak jim potichu přehráli tady ty zvuky. A ten mozek ten zvuk rozpoznal, vzpomněl si na tu hádanku a začal na ní pracovat v tom snu. No a výsledek byl takový, že ráno ti lidi vyřešili hádanky, o kterých si jim zdalo skoro třikrát úspěšnějc než ti ostatní, kterým to nepouštěli.
0: Aha. No. Takže když potom jako spíš a jak to byl ten skřítek, ne? Jak se bavili ti dva kamarádi, že čověče, já jsem slyšel v noci jako nějaké řeči, něco se jako že dělo, jo? A co jsi jako slyšel? Pojď chcát.
1: Tak,
0: znáš ten tip, ne? Nebudeme dál pokračovat, ale tak nějak to probíhalo. Jako.
1: Jo, ale že teďka dostává takové to, jak se to říká, běž se na to vyspat, nebo jdu se na to vyspat, tak vlastně to dostává úplně jiný jako náboj teďka.
0: Tačka můj říkával něco jinak, pojď se na to vyto, ale jako... Hej, now. Petr Vič projekt už za chviličku, stejně jako Slavíček a Pokáč. Zákaz přiblížení. Hezký čtvrtek.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Ašerov byli v hlavě. A Alex Warren zase hit Fever Dream. Moravské zprávy rádia jich přidá kolega Petr Indra a v nich nám prozradí mimo jiné i to, že v Hodoníně začala oprava chodníků na národní třídě. Tak zůstaňte s námi a krásné dopoledne.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

0: akce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianko nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
7: Máme 10 hodin a z rádia jich přejeme hezký čtvrtek.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: V Hodoníně začala oprava chodníků na národní třídě a ve Zlíně hoří v baťovském areálu. V Hodoníně začala oprava chodníků na národní třídě. V úseku mezi ulicemi Blažková a Rodénova jsou chodníky uzavřené a platí také dočasné omezení parkování. Práce budou postupovat

0: Národního domu Prior u brněnského hlavního nádraží pokračuje výstavba nového komplexu Dornych. Nad stavbou už stojí všech 8 plánovaných jeřábů a dělníci pracují na železobetonovém skeletu, přičemž otevření je naplánováno na jaro roku 2028. V novém areálu vzniknou nájemní byty, kanceláře, hotel, restaurace, obchody i prodejna Tesco, která se na původní místo vrátí. Na stavbě nyní pracuje zhruba 150 lidí. Jejich počet by se měl časem zvýšit až na 350. Omezení pro chodce v okolí zatím zůstávají bez změn.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Během dopoledne očekáváme převážně polojasno, odpoledne může být i oblačno.

0: po 19. hlásí Kunovice, Blatnice pod Svatým Antonínkem i Kyjov.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravím.

Víme, že máte s rádiem jich hezké a pohodové čtvrteční dopoledne. My si ho dál budeme zpříjemňovat další muzikou, kterou nám v následujících minutách obstará kapela Lucie anebo zpěvačka Anastasia. No a potom se vydáme do Břeclavi.

0: obrátili s parádním úspěchem a my za chvilku prozradíme, proč si záměrně ještě přitížili.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut ladíte Rádio Jih, my jsme za to moc rádi. No a i Břeclav má důvod k radosti. Tamní verbíři Marek Salaj a Radim Helešic zazářili na soutěži o nejlepšího tanečníka slovanského verbuňku ve Strážnici, která se letos odehrávala v opravdu rekordních vedrech. Marek vybojoval druhé místo, Radim skončil třetí a navíc získal i cenu diváků. Zajímavé ale je, že i když pořadatelé kvůli horku povolili lehčí variantu kroje, tak tanečníci z Podluží se mezi sebou domluvili, že zůstanou u tradičního kroje, aby měli všichni stejné podmínky. Ve finále se představilo 18 tanečníků a porota přitom hodnotila nejenom ten samotný výkon, ale i to, jak věrně odpovídal podlužáckému stylu verbuňku. Za skvělou reprezentaci města i folkloru včera oběma tanečníkům poděkovalo vedení Břeclavské radnice. A ke gratulacím se přidáváme i my na Rádiu Jih, plus ještě za moment posíláme další dnešní hity pro dobrou náladu. Hezké dopoledne.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

stejně tak nás další tři čekají už za moment, a to v podání Michala Hrůzy, Banners a Bruno Marze. No a po trojce hitů si povíme o dvojce výletníků.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Před lety u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám vzpíná, těší se sedlecká vína.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

něco přes 10,8 kg a vyrazili pěšky od nejzápadnějšího bodu Česka až k tomu nejvýchodnějšímu. Vybrali si centrální trasu Stezky Českem, no a za 31 dní ušli celkem 705 kilometrů. Spali hlavně ve stanu, první dny jim prý přálo příjemné počasí, pak je ale potrápila ta tropická vedra, kdy teploty šplhaly skoro ke 40,

0: pěkně prověří. Tak my z rádia jich gratulujeme, že jste to takhle zvládli a jedno je rozhodně jisté, máte zážitek na celý život.
1: 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás zve na víkend plný hudby a zábavy. V sobotu 11. července od 7:30 večer se můžete těšit na oldies party pod širým nebem. V neděli 12. července od 15 hodin pak na vystoupení cymbálových muzik Základní umělecké školy v Kyjově. Vstupné na všechny akce je zdarma. Té je Vlast Ježov ve spolupráci s obcí Ježov vás zve na tradiční akci Den piva, která se koná v sobotu 11. července od 14 hodin na fotbalovém hřišti. K ochutnání bude více jak 25 druhů piva z velkých i lokálních pivovarů. Pro děti je od 15 hodin připraven zábavný program v podání Kinder Events. Večer zpestří od 21 hodin koncert skupiny Křídla.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

práci, na cestě, někde na zákusku, kdekoliv, tak se vám určitě bude hodit skvělá muzika. A tu my na playlistu máme a po 11. si z ní dáme třeba The Wanted s hitem Glašuke.

0: čtvrtek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianko nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Za 2 minuty bude 11 a my vám z rádia přejeme hezké dopoledne.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Břeclavská Tereza má nového ředitele a v Brně Komíně se spojí základní a 2 mateřské školy. Příspěvkovou organizaci Tereza, která spravuje břeclavská sportoviště, vede od 1. července nový ředitel Petr Lichtnegr. Ve výběrovém řízení uspěl díky své koncepci dalšího rozvoje. Chce, aby sportoviště sloužila nejen ke sportu, ale také jako místo setkávání lidí a více využila i polohu Břeclavy u hranice Slovenskem a Rakouskem. Do funkce nastupuje v době pokračující rekonstrukce krytého bazénu a plánuje také větší digitalizaci služeb pro návštěvníky. Od 1. ledna příštího roku vznikne v brněnském Komíně nová školská organizace spojením základní a mateřské školy Pastviny a mateřských škol Absolonova a Řezáčova. Návrh městské části schválili brněnští radní. Podle vedení Komína je spojení nutné kvůli novele školského zákona a má přinést jednodušší fungování i úspory. Se vznikem nové organizace zaniknou funkce všech současných ředitelek a nové vedení vzejde z výběrového řízení. Opozice ale postup kritizuje a tvrdí, že chybí analýza přínosů i dostatečné zdůvodnění změny.
9: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: Dopoledne očekáváme převážně polojasné. Postupně se nám může objevit nějaká ta oblačnost a teploty na nejvýš 27 stupňů v Jihomoravském kraji a 26 ve Zlínském. Aktuálně Lužice, Břeclav, Rakvice hlásí 20 stupňů a v Bílovicích u Uherského Hradiště měříte 21.
10: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.

Rádia Jejich. Za moment už si dáme další muziku. Jednu budete obdivovat kvůli kombinaci interpretů, druhou si můžete zaspívat. No a potom se společně vydáme do Brna.

0: Hezký čtvrtek.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se v podzemních garážích chystal ukrást další kolo. U sebe měl i pákové kleště na přestřižení zámku. Po zadržení se ke krádežím přiznal. Teď je ve vazbě, no a v případě odsouzení mu hrozí až 5 let vězení. Co k tomu dodat? Já myslím, že není potřeba nic. A radši si dáme z playlistu rádia jejich další muziku. Za okamžik Jennifer Lopez se songem Waiting for Tonight.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: podání BB Rexy, Katy Perry a Pitbulla. A ani potom nebudeme psát na cizí zeď, my budeme pátrat. Protože je čtvrtek a protože se nám blíží půl dvanáctá, tak nás už za několik málo minut čeká pátrání po původu nějakého našeho slova, rčení anebo zvyku. Tak si užijte muziku teď na rádiu jich a po ní je tady další díl rubriky Odkud se vzalo. Hezké dopoledne.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě rádia jich. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojich.cz.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Zažijte největší retro party na Jižní Moravě. Retro Lover.

můžete na Retro Stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubněnech. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: že je na rádiu jich čas na další díl naší pravidelné rubriky Odkud se vzalo, tak jdem na to.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků. Právě teď na rádiu jich.
0: Dostali jste někdy košem, nebo jste ho někomu dali? Téměř určitě si dovolím říct, že ano. Co to znamená, víme, prostě někoho odmítnout. No ale tohle rčení má za sebou příběh, který je upřímně docela krutý a přitom geniální. Musíme se vrátit do středověku. Chlapec se tam zamiloval do dívky, chtěli navštívit, jenomže dívky se tehdy nevycházely jenom tak vítat ke dveřím. Bydleli nahoře a chlapec stál dole na ulici. No a tak mu dívka spustila z okna koš na laně, aby ho vytáhla nahoru. Jenomže, když se jí nápadník nelíbil, vzala koš s naříznutým dnem. Chlapec si sedl, začala ho vytahovat, no a ve chvíli, kdy byl někde v půlce cesty mezi zemí a oknem, tak vypadl. Koš ho prostě nepodržel a dívka se ani neobtěžovala to vysvětlovat. Přesně tak to zaznamenali staří němečtí jazykovědci a i když písemný důkaz se nedochoval, tak spojení se ujalo jak v němčině, tak v češtině. Dostat košem, prostě být odmítnutý. Takže až příště řeknete, že jste dostali košem, tak si vzpomeňte, že v originále to byl doslova pád z výšky.
1: Odkud se vzalo? Odkud se vzalo? S Veronikou Brosteanu objevujeme historii

0: životy fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jih.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: na playlistu taky Kabáti a Malá dáma. No a nad brněnským Dornichem už stojí 8 jeřábů. Práce pokračují podle plánu, tak například o tom budou dnešního Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulapest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
4: Za 2 minuty bude 12 a my vám z rádia Jih přejem dobrou chuť.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: V Hodoníně začala oprava chodníků na Národní třídě a nad brněnským Dornichem už stojí 8 jeřábů. Práce pokračují podle plánu. V Hodoníně začala oprava chodníků na Národní třídě. V úseku mezi ulicemi Blaškova a Rodénova jsou chodníky uzavřené a platí také dočasné omezení parkování. Práce budou postupovat po etapách. Řidiči i pěší musí s omezeními počítat až do konce září. Na místě bývalého obchodního domu Prior u brněnského hlavního nádraží pokračuje výstavba nového komplexu Dornich. Nad stavbou už stojí všech 8 plánovaných jeřábů a dělníci pracují na železobetonovém skeletu, přičemž otevření je naplánováno na jaro roku 2028. V novém areálu vzniknou nájemní byty, kanceláře, hotele, restaurace, obchody i prodejna Tesco, která se na původní místo vrátí. Na stavbě nyní pracuje zhruba 150 lidí. Jejich počet by se měl časem zvýšit až na 350. Omezení pro chodce v okolí zatím zůstávají beze změn.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Na jihu i jihovýchodě Moravy střídavě polojasno a oblačno a co se teplot týče, tak očekáváme maximálně 27 stupňů v Jihomoravském a 26 ve Zlínském kraji. No a právě teď, pár vteřin před 12. ve Zlíně máte 20 stupňů a v Racov, Bořetice i Staré Město u Uherského Hradiště hlásí 22 stupňů.
3: Pro nájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám

ще изтекам данчит, ях ти таки данчит. Кецам, нехти. Там шилený копр tento týden a nejradši bych furt spala. Ovšem oproti frajerovi, co musel v noci vstávat z postele, si asi taky

0: blbě.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jich máme 12 hodin a 14 minut. No a asi se potvrdilo, že policista nemá nikdy úplně padla. Ve Vyškově jednoho z místních policistů prostřed noci probudili rány a zvuk rozbitého skla. Když se podíval z balkonu, tak uviděl dvojici mladíků, kteří se právě vloupali do nedaleké prodejny. Okamžitě zavolal kolegům, no ale protože pachatelé z obchodu rychle vyšli i s tím ukradeným zbožím, tak nasedl ještě v pyžamu na svoje jízdní kolo a vydal se za nima. Díky tomu, že okolí dobře znal, tak pomohl koordinovat pátrání, přivolal policejního psovoda a společně s policisty i strážníky se podařilo oba podezřelé během několika desítek minut dopadnout. Mladíci se k tomu vloupání přiznali, měli u sebe i to ukradené zboží z prodejny a i když kvůli nízkému věku nejsou trestně odpovědní, tak případ pro ně podle policie nekončí bez následků. No tak už ve

0: chlapci a malou dámu.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční náladu. No a teď takový rybí kvíz. Jaký myslíte, že je největší strašák našich rybníků? Možná vás napadla štika, ale štika to není. Na Moravě se šíří prý nenápadná ryba, která spořádá skoro všechno, nemá přirozeného nepřítele a vědci i teď loví po tisících. Za chvilku vám na rádiu jich povíme proč a do té doby přejem hezké odpoledne.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu.

0: Slunce, Země a Měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90.

čase 12 hodin a 39 minut ladíte rádio, jich díky za to. No a teď už k těm slibovaným rybníkům a rybkám. Konkrétně k nenápadné rybce, která měří maximálně 30 cm, ale rybářům dokáže pořádně zavařit. Na Moravě se totiž stále víc šíří invazní sumeček černý původem ze Severní Ameriky.

0: vracejí původní druhy ryb. A sumeček černý je u nás navíc zatím jenom na několika místech, takže odborníci věří, že se jeho šíření ještě dá udržet pod kontrolou. Tak hodně štěstí přejem a my do celého Jihomoravského i Zlínského kraje posíláme z rádia jich už za moment taky další dnešní muziku.
1: 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás zve na víkend plný hudby a zábavy. V sobotu 11. července od 7:30 večer se můžete těšit na oldies party pod širým nebem. V neděli 12. července od 15 hodin pak na vystoupení cymbálových muzik Základní umělecké školy v Kyjově. Vstupné na všechny akce je zdarma. Té je Vlast Ježov ve spolupráci s obcí Ježov vás zve na tradiční akci Den piva, která se koná v sobotu 11. července od 14 hodin na fotbalovém hřišti. K ochutnání bude více jak 25 druhů piva z velkých i lokálních pivovarů. Pro děti je od 15 hodin připraven zábavný program v podání Kinder Events. Večer zpestří od 21 hodin koncert skupiny Křídla.
2: Rádio Jih. Rádio Jih.

Veronika Vrostánů přeje od mikrofonu rádia jejich hezké čtvrteční odpoledne a všude tam, kde nás ladíte, budeme posílat i po 13. hodině další várku dnešní muziky. Jste třeba ve snu Bena Kristovao a já si tě

0: základní a dvě mateřské školy, tak například o tom se dozvíme v dnešních jihomoravských zprávách rádia Jih od Petra Jindry. Krásné odpoledne.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A sekobianko nebo rosáto 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: kolečka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Z rádia i všem krásné čtvrteční odpoledne, za 2 minutky bude 13 hodin.
3: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Břeclavská Tereza má nového ředitele a ve Zlíně stále zasahují hasiči u rozsáhlého požáru budovy v bývalém areálu Svitu. Příspěvkovou organizaci Tereza, která spravuje Břeclavská sportoviště, vede od 1. července nový ředitel Petr Lichtneger. Ve výběrovém řízení uspěl díky své koncepci dalšího rozvoje. Chce, aby sportoviště sloužila nejen ke sportu, ale také jako místo setkávání lidí a více využila i polohu Břeclavy u hranic se Slovenskem a Rakouskem. Do funkce nastupuje v době pokračující rekonstrukce krytého bazénu a plánuje také větší digitalizaci služeb pro návštěvníky. Ve Zlíně stále zasahují desítky hasičů rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v bývalém areálu Svitu. Oheň vypukl ve skladu obuvi v 9. patře a zasáhl také střechu objektu. Hasiči kvůli mimořádně náročnému zásahu vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místě je více než 20 jednotek a další technika přijíždí i z okolních krajů. Policie zatím nemá informace o zraněných a okolní budovy se preventivně evakuují. Město vyzvalo obyvatele centra a sídliště Letná, aby nevětrali a vyhnuli se okolí zásahu. Všechny přilehlé ulice jsou uzavřené. Podle společnosti Vasky, která měla v budově pronajatý sklad obuvi, jsou všichni zaměstnanci v pořádku. Rozsah škod ale zatím není znám.
4: Rádio Jih. Počasí.
2: Venku většinou polojasno, místy oblačno a nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji dneska 27 stupňů a ve Zlínském 26. Právě teď Brno, Žeravice, Jalubí hlásí 22 a Bulhary 24 stupňů Celsia.
6: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistakár, Kyjov a Hodonín.
4: Rádio Jih. Doprava.
2: Zdravíme taky.

0: No, pak z ní ještě začal odjíždět autem, odjel z ní autem, ale dál už musel pěšky. Detaily k tomu na rádiu jich už za několik málo minut. Z playlistu ale už za moment Vesna, Ben Kristoval a Já si tě brát nebudu.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V němčičtině

0: Čechách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. Bobovka-němčičky.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

13 hodin a 14 minut. No a teď si povíme o té nabité policejní akci, kterou jsme slíbili. Policisté teď informovali o kontrolách, které probíhaly před koncem června v okolí hudební akce u Čejkovic. Během 3 dnů zkontrolovali přes 60

nějaké vyšetření. Všichni na místě přišli o řidičský průkaz a jeden z řidičů se navíc snažil hlídce ujet. Když ji uviděl, tak začal couvat, jenomže skončil na

0: lidí, kteří někde u vinohradu odhodili plastový odpad. Takže akce v poklidu, jen se ještě naučit nesedat po těch akcích za volant s alkoholem nebo drogama v krvi a bude to pecka. No a další pecka letí už za okamžik z rádia jich, a to Mark Korn s hitem Era Gagabam.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravy, my jsme za to moc rádi. A pokud ještě nemáte plán na sobotu, tak my pro vás teď jeden máme. Můžete vyrazit do Uherského Ostrohu. V areálu tamního zámku se uskuteční od 9 hodin od rána sportovní den a vstup je zdarma. Připravené jsou cyklistické trasy pro děti i dospělé, ranní lekce jogy pod širým

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: od Kennedy s hitem Funeral a naproti mě ve studiu rádia Vlasta Macík s dvěma slovama po spátku.
1: Ano, nazdar Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia jich. Tak to nebudeme zdržovat, prosím tě. První Ježíš slovo Maria. Je Axvarom.
0: Axvarom,
1: ano. Choupolop. Choupolop.
0: Choupolop. Pol.
1: No. Choupolop.
0: Choupo.
1: Choupolop.
0: Choupo.
1: Lop.
0: Lop. Polup.
1: No. Choupo. Lop. Polop.
0: Polop.
1: No. No. Moravská. Choupo. Lop.
0: Já jsem pevila. Choupo. Lop. Polopu.
1: Tiše, jo, jo. Chou. Chou. Polopu.
0: No. Polopuč. Polopouč.
1: Polopoušť.
0: Još, já že čou furt, já jsem si říkala, co je polopouč. Još, polopoušť.
1: Polopoušť, ano. Já jsem totiž si teďka, čiče, před nástupem do rádia, jsem no. si to dal. Ze Bzence, přívozu, jsem
0: šel pěšky.
1: Pěšky do... Do Rohatce. A čiče, dobrý klid. Asi jsem potkal tři lidi.
0: Vlastně, jak dlouho to šel?
1: Čiči, šel jsem celkem svižně, ukazovalo to 2:11 celkem, jakože. Ale myslím, že už o 12:30 jsem byl v Rohatci. Šel jsem svižně, no.
0: Tak teď máš spoustu energie, ne na to vysílání.
1: Končíme, těším se zítra, ahoj.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Ale. Lady Gaga, Alejandro na frekvencích Hrádia Jižní Moravy. 13 hodin 55 minut, to je aktuální čas. Já už teď můžu slíbit, že budeme mít po 14. hodině hosta. Nebude zdaleka, bude to tady kousek z Jižní Moravy a věřím toho, že ho znáte vlastně i z písniček, které vám pouštíme na rádiu. Tak co se týká muziky, po 14. hodině bude například Eva Farna, Všechno nebo nic.

0: jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Za chvíli další jihomoravské zprávy, které pro vás má připravené kolega Petr Indra, a v nich mimo jiné informace také o tom, že městská policie ve Strážnici varuje před parkování na trávě. Hrozí pokuty. Podrobnosti uslyšíte už za chviličku.
1: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A sekobianko nebo rosáto 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když

0: www.klimastyle.cz.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup.

0: Pavlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
7: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Městská policie ve Strážnici varuje před parkováním na trávě, hrozí pokuty a dostavba kongresového centra ve Zlíně má pomoci i restauraci. Městská policie ve Strážnici upozorňuje řidiče, že parkování na veřejné zeleně je zakázáno a může vést k pokutě. Zákaz platí i pro úzké travnaté pásy mezi silnicí a chodníkem bez ohledu na stav trávníku. Na místě hrozí pokuta obvykle od 500 do 2000 korun, ve správním řízení až do výše 10 000. Pokud navíc dojde k poškození trávníku nebo zavlažovacího systému, může obec požadovat náhradu škody. Zlín hledá podobu dostavby kongresového centra podle návrhu architektky Evy Jiříčné. Připravuje se 5 variant, ze kterých bude po podzimních komunálních volbách vybírat nové vedení města. Dostavba má přinést nové výstavní prostory i úpravu několik let uzavřené restaurace, která by mohla získat samostatný vstup a levnější provoz. Projekt chce město rozdělit do etap podle svých finančních možností. Plánovaná výstavba nové tělocvičny u sousední základní školy se kvůli vysokým nákladům odkládá na později.
11: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: 23 stupňů Celsia aktuálně měříte v Uherském Hradišti, v Boleradicích, v Traplicích a také ve Ždánicích. Zítra bude převažovat oblačno, ale chvílemi může být i polojasno. Večer bude oblačnost většinou ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: Pojďme se podívat také na silnice, zdravíme všechny za volanty. Připomínám, že ve Zlíně ve Vavrečkově ulici zasahují hasiči u požáru výškového domu. Místo je neprůjezdné a pak tady máme ještě informaci o tom, že na dálnici D2 na 54. kilometru ve směru na Brno stojí odstavené osobní auto s přívěsem. Dejte tam pozor. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.

0: taky Poetika a jejich každou vteřinou. Také dnes budeme gratulovat dnešním oslavencům, pokud některého z nich máte teď vedle sebe, nebo víte, že na 100% poslouchá Rádio Jih, tak bez jakýchkoliv omáček opět napište jeho jméno a město nebo obec, odkud je, a hned teď to pošlete na 606 703 889. Čím rychlejší budete, tím větší šance je, že tady tohleto přání poletí a doletí právě tam, kam potřebujete a kam chcete.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dnes, tedy 9. července, slaví narozeniny několik velmi zajímavých osobností. Jednou z nich je vynikající americký herec Tom Hanks, který je známý svým laskavým přístupem k životu i rolím, které stvárňuje. Tady je jeden z jeho velmi výstižných citátů. Tato věc také pomine. Můžete se chtít hrozně, cítit hrozně, můžete se cítit skvěle, můžete si myslet, že se svět řítí do záhuby, nebo si myslet, že jste na vrcholu světa, to všechno pomine. Je to uklidňující a zároveň děsivé. Tato myšlenka nás učí pokoře a připomíná nám, že život je neustálý koloběh změn, radosti i starosti jsou jen dočasné. Což nám dává naději v těžkých chvílích a učí nás vážit si těch krásných chvilek. No a když máme ten den vězňů, tak si dáme jeden vtip na toto téma. Před věznicí se po odsezeném 30-letém trestu baví dvě vězenkyně. Večer se stav na kafe, musím ti to dopovědět.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Eva Farná, Všechno nebo nic na frekvencích Rádia Hrády Jižní Moravy. 14 hodin 28 minut, to je aktuální čas. A pozor, už je tady čas také na našeho hosta. Dnešním hostem na rádiu Jich je Jan Klubus. Jen dovítej, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, čau, zdravím.
0: Tak v prvé řadě všechno nejlepší dodatečně k tvým narozeninám, které jsi měl 4. července, pokud se nemýlím.
1: Díky moc.
0: Jak jsi to oslavil?
1: Ty Brňo, byli jsme zrovna na festiácích a naštěstí se udělal to, že jsem řídil jenom tam, zpátky jsme to trošku pooslavovali.
0: Jo, jo, tak je třeba, je ti 31, pokud to tam vyskočilo všechno správně. Prosím tě, možná, že trošku připomeneme posluchačům, kteří třeba zrovna přeladili na rádiu Jich a neví, kdo je Jan Klubus, že vlastně jsi z Dolních Bojanovic, tam to taky znám, konec konců pozdravujeme Hromkovi, jsi ex-členem kapely Šroti, zpěvák, hudebník, skladatel, cymbalista hrající s cymbalovou muzikou Vojara. Je to všechno, nebo tam ještě něco chybí?
1: Ty Brďo, myslím, že ten výčet máš udělaný úplně jako super.
0: Máme šikovného našeho programového ředitele.
1: A tak s Honzíkem, ano, s tím se známe, takže...
0: Už leta, paní, jak dlouho se znáte s Honzou právě?
1: Ty Brďo, já si myslím, že teď je rok 26, tak já si myslím, že přes 10 let, protože když jsme dělali desku Stromy mrušišti jako Šroti, tak tehdy už jsme se tak nějakým způsobem seznámili.
0: Jo, a už to bylo, a pak už bylo jenom kousek do rádia, že jo, takhle, aby jsme vás pouštěli. Prosím tě, pojďme si udělat přehlídku všech prestižních ocenění, které si v tomto roce získal. Dámy a pánové, máme červenec, jo, a v tomto roce si získal. Tak kde začnem?
1: Hele, můžeme začít klidně u toho vlastně klidně chronologicky, co bylo první. Kdy už v březnu jsem byl v soutěži Svazu autorů a interpretů. Kdy vlastně, to byla zajímavá soutěž, já jsem úplně teď zpětně rád, že jsem se tam vlastně přihlásil, byť ze začátku to bylo tak, že já jsem se tam přihlásil a když jsem viděl, že tam 400 kapel přihlášených a je to hlasování lidí a já jsem viděl, že ještě pak budu chtít jednu soutěž, kde je hlasování, tak jsem se na to jako upřímně úplně vykašlal. Já jsem to neřekl ani zbytku kapely, nikomu jsem to neposlal. A říkám, no, tak prostě to jako kašlu na to. A mně pak přišel mail, že mě prostě vybrala porota a budu hrát finálový večer, který je za 2-3 dny, tak jsem to rychle s klukama řešil. Říkám, kluci, můžete to odehrát, takže jsme to, naštěstí to dopadlo, byť prva to vypadalo, že budeme mít problém tam jako celá kapela přijet, a jsem si říkal, to snad ne. Každopádně soutěž to byla super a byla strašně jiná, protože ona vlastně neměla vítěze. Byla vybraná finálová desítka, kdy my jsme odehráli všichni večer a celá ta logika věci byla v tom, že na tom finálovém večeru byli promotéři, pořadatelé akcí a tak dál a snažili se prostě nám na základě toho, jak se jim líbilo to naše odehrání, tak se nám snažili nabídnout nějakou spolupráci nebo prostě nějak pomoct nebo nás pozvat na nějakou akci, což právě teďka jsme o víkendu byli na festivalech okolo Třeboně a na Vysočina Festu a oboje to byly akce právě díky tady té soutěži.
0: Prosím tě, mám tady portu. To je fakt, co tady čtu?
1: Ale to je fakt. Já prostě jsem letos si řekl, tyjo, já už prostě nevím, já to kašlu, já se prostě zkusím letos někam přihlašovat. A tu portu, to je pravda, že to mě furt říkal kamarád, hele, přihlaš se tam, já vím, že to folkové, ale to prostě nevadí. Tak si říkám, jo, tak neskusíš, nevíš. A udělal jsem teda to, že vlastně takhle, jak hrajem celá kapela, tak je to víc jakoby nějaký pobrok, ale aby to tam nějakým způsobem, jsem si řekl, mohlo zapadnout, tak jsem udělal sestavu jenom kytara a cymbál a prošlo to přes ty oblastní kola až na finále a dopadlo to vlastně úplně skvěle, protože jsem si tam odnesl 3. místo a ještě ocenění speciální poroty za hru na cymbál, což bylo teda cool. Každopádně... myslím, že nám to teďka taky nějakým způsobem otevírá další dveře, byť třeba víc do folkového světa, ale jsem rád teďka, že jsem tam byl.
0: Ty už příští víkend vystoupíš na jednom z největších festivalů v České republice, na Colors of Ostrava, takže jak se těšíš? A na co se můžou třeba i návštěvníci těšit?
1: Já myslím, že budu mluvit za celou kapelu, že se těšíme jako prase prostě, jo, protože je to největší festiák. A je to taky ze soutěže teda, paradoxně, ještě čistých festivalů, což mě přivádí ještě na věci, že nemám vyřešenou, byť je to příští týden, tak nemám vyřešenou jednu otázku, jsem si teď pročítal nějakou tu smlouvu, co jako všechno tam musíme to
0: A
1: splnit. A
0: co tě tam překvapilo? No to mě zajímá.
1: Četl jsem tam bod, jo, že vlastně musíme ten součástí koncertu musí být jako musí tam být nástroj, který vznikl nějakou upcyklací, jo, takže nějak z nějakých recyklátů nebo
0: jasně.
1: Takhle. Takže teď jako žhavím rychle závity, co vlastně vymyslet, jo, aby to dělalo jako hlavu a patu. Takže kdyby měl prosím vás někdo nějaký nápad, jo, tak klidně nám napište, protože
0: tam můžeš bubnovat, ne? Třeba.
1: Já jsem si říkal, že po cestě si kluci dají nějakého lahváče a bude tam cinkat, jo, třeba na Plzně, nebo tak, ale no, uvidíme, nebo něco petky taky vyšlo možná, no, budeme muset něco každopádně vymyslet.
0: No, budeme samozřejmě držet pěsti.
1: Hele, mě ještě napadá úplně taková jako super věc ještě k té portě.
0: No.
1: Nám se to totiž, že jo, jak hrajeme, jak jsme byli ještě kapela Šroti, za tu dobu už se nám to v životě nestalo a to se nám stalo jako spousta věcí, včetně nějaké bitky za pódiem a tak dál. Jo, to bylo kdysi v Kyjově a bylo to pod městskou policií a nikdo nepřišel a bylo to zajímavý. Každopádně, teď se na portě stalo, že jsem měl jako za 5 minut začínat hrát ten set na tom finále a já už když jsem tam přijel, tak říkám, prosím vás, vždycky tam bylo nějak na těch oblastních kolech, že se musíš nahlásit.
0: Jasně.
1: A já teď říkám, prosím vás, mám se tady někde hlásit, nebo dostanu vstupenky. A šel jsem zezadu pódia a tam mi řekli, ne, vlastně v pohodě, jenom nám nadiktuj, co budeš hrát. A to je všechno. Tak říkám, super, hraju tady tohle. Tak jo, my jdeme na pivo, ty si tady s Domčou a za 5 minut jsme tady zpátky. Tak tam čekáme u toho výčepu a naráz mi klepe na rameno sekuriťák a říká, kluci, vy nemáte vstupenky. A ven, takže on nás normálně vyhodil. Tak jsme tam šli do nějakého toho stanu, jako říkal, dobrý den, prosím vás, je to blbý, ale nás prostě vyhodili, ale my máme hrát za 5 minut, jo, za ně času. Takže a prý, já nevím, jestli nějaká obálka se stupenkama by tady snad měla být. A mě paní říká, a vy si chcete stupenky koupit? Jo, takže
0: já se divím, že jsi neřekl, ale víte co, já si to zaplatím.
1: No ono to pak dopadlo ještě tak, že teda tu obálku vylovili, ale stejně tam byla jenom jedna stupenka, no, byli jsme tam dva, jo, kteří jsme hráli. Takže jsem dal stupenku Domčovi a říkám, víš co, běž tam a já jdu zezadu se protáhnout pod plotem. A šli jsme na to.
0: Jan Klubus je hostem na rádiu jich dnešního odpoledne. Dáme si teďka Dokud písničku, tvoji písničku Dokud a za chviličku budeme samozřejmě v rozhovoru pokračovat.
2: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě rádia jich. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
3: Ahoj děti!
4: Jdeme na Cibuláčik!
5: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
6: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
5: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
7: Vidíme se na Cibuláčiku!
6: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Jan Klubus z Dolních Bojanovic na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. Jendo, ještě jednou krásné odpoledne, ahoj.
1: Taky ještě jednou ahoj.
0: Tak máme ho tady dneska živě, dámy a pánové. Prosím tě, Jendo, tvoje hudební kariéra, řekněme ta komerční, poproková, začala s kapelou Šroti. Ta na podzim 2024 oficiálně ukončila svou činnost, a to na velkém rozlučkovém koncertě v rodné dědině v Dolních Bojanovicích. Tehdy si oficiálně zahájil svoji solovou kariéru. Upřímně, jaká byla tvá představa na začátku? Jak jsi to tehdy nalajnoval, naplánoval? Mm. Jak jsi to viděl?
1: Hele, měl jsem v plánu prostě, respektive ta transformace proběhla na základě toho, že my už jsme pak s těma Šrotama dost tak stagnovali a nikomu, vlastně to spalo celý. A já jsem si říkal, no tyjo, jako chci to dělat a vlastně každý třeba ty časové možnosti má nějaké jiné, tak já zkusím prostě do toho šlápnout, ale tím, že tam bude ta invence na mě, tak jako potřeboval bych to takhle celé předělat. Včetně toho, že třeba jeden z těch důvodů pak byl, já jsem chtěl spolupracovat s dalšíma lidma, jako kteří třeba mi budou pomáhat s tou hudbou jako takovou, že to nebude jenom já a kluci, což už pak nedává smysl, že bych to nechtěl prezentovat jako kapelu, když to vlastně dělá někdo druhej.
0: Jasně.
1: Jo? A co se týče toho, jako co jsem si představoval, že bude, tak v tom krátkodobém horizontu, tak to jsem vlastně naplnil. Já jsem si řekl, hele, já chci udělat prostě tady nějaké 3 singly, a budu se snažit jako to nějakým způsobem procpat a třeba trošku doufat, jestli si toho někdo všimne nebo nevšimne. Každopádně mít to jako nějaký vstupní materiál, a s kterým budu pracovat dál. Jo, což je věc, která se jako 100% naplnila, to jsem jakoby udělal. Je otázka pak ty vize jako z toho dlouhodobějšího horizontu, jestli se mi nějakým způsobem naplňují nebo ne. Jo, ale obecně za to, ano, hudební cesta je trnitá.
0: Jo. Všechno je trnité.
1: Všechno je trnité. Jo, takže bojujem, no. Bojujem každopádně třeba tím, že jak jsme se bavili v předchozím vstupu o těch soutěžích, tak ty jsem tam v plánu vůbec neměl. Ty jsem vlastně, jako upřímně, já jsem to vlastně popřihlašoval v takové slabé chvíli, jo, když jsem si říkal, ty vogu, moc to nevychází.
0: Jasně.
1: Jo, je to takový nějaký špatný. A tak jsem si říkal, já to prostě napřihlašuju tady na nějakých 3 soutěží, uvidíme, co to bude, jako co to udělá. A věřím tomu, že mi to teďka taky nějakým způsobem začíná trošku otvírat, dejme tomu, dveře, pomáhat. Jo, minimálně to pomáhá už teď jako tu moji hudbu dostávat zase k širšímu publiku, protože my jsme třeba dřív bojovali hrozně s tím, že jasně, díky Šrotům nás tady Hodonínsko, Břeclavsko znalo, ale já to samozřejmě potřebuju prostě dostat dál.
0: Jasně. Prosím tě, když jsi teďka vlastně o tom mluvil, tak byla to ta jedna z těch chvil, kdy člověk si říká a přemýšlí, mám teda jít dál, nebo se úplně otočit, jakože měl jsi takovou tu chvíli, že bys to chtěl vzdát?
1: Ale zatím se to nedostavilo, zatím naštěstí jako furt se něco vždycky stalo, že jsem si řekl, jo, tak je to jako po malých krůčcích, ale nějaký progres tam je, takže toto naštěstí nenastalo, navíc si myslím, že jsem docela takový jako vytrvalý, že se úplně na to hned vykašlat nechci, ale
0: jasně.
1: Mám cíl, takže se ho snažím nějakým způsobem naplnit. No, tak doufám, že to nenastane.
0: Ale a máš třeba něco, co tě jakože povzbudí, co tě nakopne, já nevím, já vždycky říkám, máme tady naši rubriku hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, tak máš třeba nějakou písničku nebo nějaké motto, citát, který tě nakopne právě? Dneska jsem zmiňoval, že je to třeba Zuzana Smatanová říkala, to prejde. Víš, jakože jsi na vrchu, to prejde, jsi dole, to prejde. Tak jestli máš taky nějaké takové moudro.
1: Jako zkouším se nad tím zamyslet, ale asi nemám obecně, co mě motivuje dál, tak je, víš, co mě třeba motivuje, že mě někdo řekne, hele, teď jsem poslouchal ten nový single Rádio Jih, to bylo super. Jo, ne, prostě vazba zpětná.
0: Jasně. Tvým poznávacím znamením je cymbál, proč zrovna ten a jaké s ním máš plány do budoucna?
1: Tam je možná trošku zajímavá cesta tím, že třeba jsme mluvili o těch Šrotech, že ten cymbál tam vůbec nebyl a byla to prostě kapela, kde jsem hrával na kytaru. Ale paradoxně já na ten cymbál hraju jako odmala a je to vlastně můj hlavní nástroj, na který jsem vyhrál. Včetně toho, že jak už zaznělo, na to hraju i folklor prostě v cymbálce. A už pak v posledních letech jako šroti, už jsem tak jako si začal nad tím přemýšlet, říkal jsem si, jo, když to mám jako hlavní nástroj, protože já to vlastně jako
0: nevyužívám
1: takhle, jo, že to mám jenom v té cymbálce, takže jsem začal jako hledat nějakým způsobem cesty, jak to jako použít. Já jsem zároveň věděl, že to nechci, jako aby to byla taková, projektu s cymbálem je dneska moc, jo, ale vždycky je to takový jako načichlé prostě takým folklorným folkem. A já se vlastně snažím najít takovou polohu, která by prostě byla pro ty lidi prostě fakt tak jiná, jo, nějaký kontrast mezi popem a tím cymbálem, který bude zajímavý. Ale teď jsem zapomněl, jak zněla ta otázka úplně.
0: No, bavili jsme se, jaké máš plány do budoucna s tím cymbálem.
1: Což
0: jsi vlastně jakože zodpověděl. Takže...
1: Jo, ale víš co, my jsme se tady bavili ještě, než jsme sem šli s tím Honzíkem. A on se ptal spíš tak, jako jestli plánuju ten cymbál tam furt mít. Hmm. Anebo až kdyby se to jako nějakým způsobem rozjelo, tak jestli bych ho upozadil. A to jako na rovinu rozhodně tam chci, aby tam zůstal. No, protože já to beru jako klíčový prvek, ale víc mě by štvalo, že bych na to nehrál. Jo. Já ten cymbál mám, jako rád sice na to někdy nadávám, že ho musím furt nosit. Je to prostě krám, ale...
0: Kolik váží člověče takový cymbál?
1: Ty vrďo, jako kolem 80 kilo třeba.
0: To se pronese.
1: Ono se to pronese a je to prostě blbý, že to je akustický nástroj, který má moc strun a je tam moc tah a třeba bojuju s tím na festivalu, když prostě praží slunce, že ono se to rozlaďuje a rád dvě akce po sobě. Logisticky je to dost pakárné.
0: Jasně. Prosím tě, co texty písniček, skládáš si to sám, muzika, jak je to?
1: Mm-hmm. Dělám si to, píšu všechny věci sám a co teď třeba řeším, tak abych neustrnul prostě v nějakém svém světě a ve svém workflow, dejme tomu, tak se snažím teď hledat nějaké producenty, s kterými ty nahrávky budu dělat, kteří mi do toho budou kecat a nějakým způsobem mě posunou, což když jsme točili Dokud a projektily, tak jsem dělal s Lukášem Chromkem, kdy to tak bylo a třeba z písničku Dokud, myslím si, že kdybych pustil demáč, který jsem si jako já nějakým způsobem odsouhlasil, že ho jdu točit, tak byste ho jako možná nepoznali, protože text se pak na místě, když jsme točili, dost rapidně změnil.
0: Aha.
1: Jo, že jsem došel a on mi říká, hele, co s tím chceš? Říkám, tak aby to fungovalo, jako pomůž mě to prostě třeba dostat do víc rádio formátu, jo, nějakým způsobem to učesat. On mi říká, tak si projedem text. Co se mi nebude zdát? Já ti prostě začervením.
0: Mm-hmm.
1: Ty vole, z toho byl jako refrén, jo. A já mu říkám, jako co teď? Říká, no tak přepiš to, ne? A já říkám, no ale já jako, že jo, to bych měl teďka, že jo, přepsat. No bylo by dobrý, abys to zítra naspíval, jo. Takže já jsem seděl prostě ten ve studiu a snažil jsem se to tam jako ze sebe vypotit, ale možná jak byl ten tlak, že jsem jako fakt musel, jo, tak si myslím, že to dopadlo úplně super. A když jsem si to pak s odstupem času zhodnotil ten původní a ten jako výsledný, tak si myslím, že to jako je rozhodně přínos.
0: Tak.
1: Jo, takže tak, píšu to sám, ale snažím se, aby mě do toho aspoň někdo prostě dal nějakou zpětnou vazbu a aby to nebyla jenom už moje představa.
0: Jasně. Jenda Klubus z Dolních Bojanovic je u nás na rádiových hostem. Za chviličku se pobavíme taky o tom, kam nás pozve na koncerty.
2: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to byly Šroti, Dolní Bojanovice,
1: Stromy Moruší a my tady máme opět hosta, nebo my ho tady máme stále, Jan Klubu z Dolních Bojanovic. Jendo, ještě jednou krásné odpoledne, ahoj.
2: Taky, čau.
1: Prosím tě, Moruše, ochutnal jsi někdy aspoň?
2: Jasně.
1: No, a pálenka nebo spíš v tom jiném stavu, třeba v buchtě nebo tak?
2: A myslím, že to bylo obojí, čerstvý i vypálený.
1: Co bylo lepší? No, to nebudeme rozebírat. Prosím tě, my jsme už dneska zmínili vystoupení na největším festivalu v České republice, v Ostravě, Colors of Ostrava. Pojďme posluchače rádia jich pozvat na další koncerty ještě teďka v létě.
2: Mm-hmm. Tak teďka o víkendu v sobotu hrajeme tady kousek ve Svatobořicích Mistříně na pivním festiválku, takže budeme rádi, když se tam za náma stavíte, zvlášť, že to tady je region náš. Každopádně my letos, a to je právě taky vlastně poprvé, obrážíme trošku mimo region, celou republiku, takže další víkend po Colors hrajeme v Děčíně a Teplicích.
1: Aha.
2: Mm-hmm. Malé festivalky. Pak tam jsou Ždánice, hrajeme potom i u nás ještě v Bojanovicích u Mazáka na podzim. Mm-hmm. A vlastně přemýšlím, doufám, že jsem nic nezapomněl. Máme tam pak ještě nějaké na podzim tak rozjednané akce.
1: Já si myslím, že zase, když se třeba podívají na tvoje stránky, že jo?
2: Určitě, no. Určitě na stránkách najdete.
1: A ty jsou tvoje stránky?
2: janklubus.cz.
1: No, tak tam najdete určitě všechny koncerty. Prosím tě, jako hudebník musíš samozřejmě mít co nabídnout posluchačům, že jo? Takže jim něco zahrát. Já vždycky právě, když moderuji nějaký festival, tak říkám, kluci, na jak dlouho to máte? Máte na to na hodinu, nebo to bude 40? No, máme to 40, no, 50 minut maximálně. Tak co ty, jak to vyplníš? Nebo chystáš nové album, jak to je?
2: Já teďka jsem se soustředil vlastně celou dobu po vydání těch třech singlů na psaní nových věcí a plánuju teďka do vlastně dotočení EPčka, jo, abych ještě nevydám celé album, ale chci vydat aspoň EPčko, takže chystám nové singly, které pak tady v nějaké ucelenější formě se chystám vydat. Netroufám si říct termín, protože vlastně vždycky si nějaký stanovím a pak to trošku mešká, jak už to tak bývá. Jo, ale doufám, že...
1: něco pro České dráhy, ne? Teda, no,
2: ale ne, už je to vlastně nažavený, takže už je to v procesu.
1: Prosím tě, kde všude najdou posluchači rádia jejich tvoji tvorbu? Na jakých platformách?
2: Primárně Spotify a YouTube samozřejmě, každopádně na všech hlavních platformách pro stream muziky to je Deezer, Apple Music a pod jáním vlastně je tady neumím vyjmenovat, je toho mraky, ale vlastně ta distribuce na všechny tady ty sítě.
1: A když by chtěl někdo zabrousit taky třeba na tvůj Instagram nebo Facebook, tak předpokládám, že tě najde pod stejným jménem, jako vystupuješ, to znamená Jan Klubus.
2: Přesně tak, Facebook, Instagram i TikTok. Jan Klubus.
1: A kde to máš nejlepší, člověče? Kde máš největší sledovanost? Na Instagramu, na Faceu nebo na TikToku?
2: Myslím si, že jako Instagram možná, jako ono je to srovnatelné asi s Facebookem. TikTok zatím ne, ale ono je to tam taky daný tím, že já jsem si ho vlastně založil teprve nedávno. Jo. Já jsem ještě nedávno ani pořádně nevěděl, jak to funguje.
1: Nekecej.
2: Já jsem vůbec neměl založený.
1: Kolik tě je?
2: No ne, ale pak jsem neměl založený. A pak jsem si říkal, aha, jak jsem se tam začal šoupat tím prstem, říkal, jo, tak už to chápu, proč to musíš všechno být nadspaný jako na začátku.
1: A prosím tě, mám tady poznámku, že jsi tak trochu influencer vlastně, dalo by se říct, tak co tvůj merch? Máš už něco takové? Mikiny, kšiltovky, trsátka?
2: Začal jsem dělat, mám zatím jako tři věci, mám tam kšiltovky a dvě trička. Jedno pro kluky, jedno pro holky spíš samozřejmě. Takže budu rád, když mě tím podpoříte, vlastně jsem se udělal s záměrem tím, že vlastně jsem nezávislý a všechno si to platím, tak jasně, aby mě to nějakým způsobem podpořilo. Takže to najdete na webu, kdo by měl zájem.
1: OK, dámy a pánové, naším hostem byl Jan Klubus z Dolních Bojanovic. Honzo, Jendo, moc děkujeme že jsi přišel teda. Držíme pěsti, ať to klapne. Přejeme, ať deska se vydaří a hlavně myslím si, že po tom koncertě v Ostravě bude víc a víc koncertů. Takže děkujeme, měj se krásně, ahoj.
2: Mějte se, děkuji za pozvání.
1: Tak a od Jendy si dáme ještě jeho projektily.
3: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Triatlon Konstruktmen a Netskiáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckyjada.cz a www.břeclavskýboj.cz. Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás zve na víkend plný hudby a zábavy. V sobotu 11. července od 7:30 večer se můžete těšit na oldies party pod širým nebem. V neděli 12. července od 15 hodin pak na vystoupení cimbálových muzik Základní umělecké školy v Kyjově. Vstupné na všechny akce je zdarma. DJ Vlast Ježov ve spolupráci s obcí Ježov vás zve na tradiční akci Den piva, která se koná v sobotu 11. července od 14 hodin na fotbalovém hřišti. K ochutnání bude více jak 25 druhů piva z velkých i lokálních pivovarů. Pro děti je od 15 hodin připraven zábavný program v podání Kinder Events. Večer zpestří od 21 hodin koncert skupiny Křídla.
1: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.

Jižní Moravy, 15 hodin 9 minut. A teď rychle do Zlína, kde nás posloucháte na 98 FM. Výšková budova ve Zlíně, která

0: čela hoře se během zásahu zřítila. Podle policie se naštěstí nikdo nezranil. Všichni lidé z objektu se včas evakuovali. Ve skladu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz. Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibulafest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Nikdy jsi nebyla

0: Ondrej Kandráč, Mark Voss a ich Emily, teda ich Maj. Tak, ale pozor na věc, po 16. hodině dneska v tajemném jihu vám nabídneme, dobře poslouchejte, permanentku na 10 jíst na Bobovce v Němčičkách. Tak rozhodně držte vlnu na jihu, poslouchejte také po 16. hodině, protože myslím si, že je to krásný prázdninový dárek pro vaše děti.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

hodin 26 minut přesně. Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jiží Moravy a pozor, v sobotu se na jednom fotbalovém hřišti na Brněnsku nebude hrát o ligové body, ale o dobrou náladu, sportovní zážitky a možná i o titul nejlepšího týmu dne. Kam vyrazit za fotbalem i pohodovou atmosférou, tak to uslyšíte na Rádio Jih hned poté, co dohraje a dospívá David Guetta hitovku Memories.

0: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedlec u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Hej, hej, yeah, David Guetta, taky Kid Cudi a jejich Memory se na frekvencích rádia Hrády Jiží Moravy v 15 hodin 38 minut. Tak a pojďme za tou slibovanou pozvánkou. V sobotu 11. července se na fotbalovém hřišti v Blišicích uskuteční turnaj Malé Kopané, který pořádá místní sbor dobrovolných hasičů. První zápasy odstartují už v 8 hodin ráno. Přijít můžete fandit soutěžícím, užít si sportovní atmosféru a samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Tak pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, myslím si, že Blišice můžou být příjemným víkendovým typem. Tak my samozřejmě do Blišic zdravíme, za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

v Němčičkách v hodnotě 650 korun, tak ta čeká na někoho z vás, posluchačů Rádia Jih v dnešním Témném jihu. Dobře poslouchejte naše vysílání, protože se dozvíte, myslím si, že hodně lehkou otázku. No a když na ní odpovíte správně a vybere vás počítač, tady tahletá permanentka bude vaše. Co si dáme za muziku po 16. bude Bruno Mars, Just the way you are.

0: restauraci, také o tom budou další humoravské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte, Vlasťa Mancík přeje krásné čtvrteční odpoledne.
1: Je, těch tu je, jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro Lover.

se můžete na Retro Stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. června.

0: Kadečka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Vistacar, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
6: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio Jich, za 4 minuty bude 16 hodin.
7: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
8: Rádio Jich, Jihomoravské zprávy.
9: Městská policie ve Strážnici varuje před parkováním na trávě, hrozí pokuty a dostavba kongresového centra ve Zlíně má pomoci i restauraci. Městská policie ve Strážnici upozorňuje řidiče, že parkování na veřejné zeleně je zakázáno a může vést k pokutě. Zákaz platí i pro úzké travnaté pásy mezi silnicí a chodníkem bez ohledu na stav trávníku. Na místě hrozí pokuta obvykle od 500 do 2000 korun, ve správním řízení až do výše 10 000. Pokud navíc dojde k poškození trávníku nebo zavlažovacího systému, může obec požadovat náhradu škody. Zlín hledá podobu dostavby kongresového centra podle návrhu architektky Evy Jiříčné. Připravuje se 5 variant, ze kterých bude po podzimních komunálních volbách vybírat nové vedení města. Dostavba má přinést nové výstavní prostory i úpravu několik let uzavřené restaurace, která by mohla získat samostatný vstup a levnější provoz. Projekt chce město rozdělit do etap podle svých finančních možností. Plánovaná výstavba nové tělocvičny u sousední základní školy se kvůli vysokým nákladům odkládá na později.
8: Rádio Jih. Počasí.
6: V Josefově aktuálně měříte 25 stupňů Celsia, ve Břesovicích 24, ve Zlíně a v Topolné máte potom na venkovním teploměru 22 stupňů Celsia. Zítra bude převažovat oblačno, ale chvílemi může být i polojasno. Večer bude oblačnost většinou ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
5: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
8: Rádio Jih. Doprava.
6: Pojďme se podívat na silnice. Na Hodonínsku v Mutěnicích v Dubňanské ulici došlo k dopravní nehodě osobáku, který skončil mimo vozovku. Provoz je tam částečně omezen a pozor na trase mezi Zlínem a Vizovicemi. U zádveřice Rakové bourala 2 osobní auta. Počítejte s omezením provozu. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.
8: Tajemný.
6: Bobovka Němčičky je po letech opět v provozu a to celoročně s dráhou o délce 820 metrů. Více najdete na www.bobovkaniemcicky.cz, tak se tam mrkněte a rozhodně se zapojte také do dnešního tajemného jihu, kde vám nabízíme permanentku na 10 jízd po nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun. Bude to jednoduché, dnes totiž společně v tajemném jihu pátráme po tom, jestli najdeme v Němčičkách letní koupaliště. Najdeme tam letní koupaliště nebo ho tam nenajdeme? Svoji odpověď pošlete hned teď na číslo 606 703 889 SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp. 606 703 889 pátráme potom, jestli v Němčičkách najdeme letní koupaliště, ano nebo ne. Vaše odpovědi posílejte na 606 703 889. Pokud vaše odpověď bude správná a vybere vás počítač, tak je jasné, že pro vás budeme mít permanentku na 10 jízd po nové bobové dráze právě v Němčičkách v hodnotě 650 korun. A myslím si, že je to opravdu krásný dárek nejenom pro vaše děti, ale třeba i pro vnoučata.
8: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: Permanentka na 10 jíst po nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun, tak tu vám nabízíme tento týden v tajemném jihu. Váš úkol je jednoduchý, napsat správnou odpověď na soutěžní otázku, poslat ji na číslo 606 703 889 SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp. No a potom už jenom čekat, že vaši správnou odpověď vybere náš počítač a vy tak získáte právě permanentku na 10 jíst po nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun. Bobovka Němčičky je po letech opět v provozu, celoročně s dráhou o délce 820 metrů. Více najdete na www.bobovkaněmčičky.cz, tak se tam mrkněte. A hlavně, pokud chcete tu permici, tak odpovězte na otázku, kdy dneska v tajemném jihu pátráme potom, jestli v Němčičkách najdeme letní koupaliště. Najdeme ho tam nebo nenajdeme? Ještě jednou pátráme potom, jestli v Němčičkách najdeme letní koupaliště. Své odpovědi pošlete hned teď, nejlépe SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože, jak jsem říkal, tak ve hře je permanentka na 10 jíst po nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun. Tak já se dívám, že vám na to dáme ještě nějaké 3 minuty a než začnete odepisovat, tak jenom mám tady zdravici, že bychom měli zahrát, pozor, k Baťově kanálu pro 4 rybáře. Posílá to Jitka a hlavně zdravíme Jarka, s tím se znám velice dobře. Tak zdravíme, kluci, doufám, že berou.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaněmčičky.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin, 16 minut, Bruno Mars, Just the way you are. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my jdeme do finále tajemného jihu. Na telefonní lince přivítáme našeho posluchače Jirku. Přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Jirko, kam jsme se teďka dovolali?
1: Konkrétně do Hovorán.
0: Do Hovorán, co provádíš?
1: To teď jsem přijel z práce, takže za dětma.
0: Jo, pohodička, relax, úplně to chápu. Prosím tě, kolik máš dětí?
1: Dvě.
0: Dvě.
1: Jeden rok.
0: No tak to je nádhera. Tak prosím tě, my jsme dneska společně v tajemném jihu pátrali po tom, jestli v Němčičkách najdeme letní koupaliště, tak jaká je správná odpověď?
1: Určitě tam je.
0: Určitě tam je, už jsi tam byl okoupat?
1: Jako děti jsme tam jezdívali.
0: Jo, jo. Důležité je, že pro tebe máme permici na 10 jíst po nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun, tak věřím tomu, že si to užijete, pošlu ti to na WhatsApp, OK?
1: Tak to každopádně, moc děkujeme.
0: Není zač, měj se krásně, zdravíme do Hovorán, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože ještě zítra máme pracovní den, to znamená, že i v pátek vám v tajemném jihu nabídneme právě permici na 10 jíst po nové bobové dráze v Němčičkách v hodnotě 650 korun. Je to jednoduché, protože bobovka Němčičky je po letech opět v provozu, to celoročně z dráhu o délce 820 metrů. Více zjistíte na www.bobovkaniemcicky.cz, tak se tam rozhodně mrkněte. No a i když jste nevyhráli, tak my vám pošleme jako cenu útěchy další tři hity pro dobrou náladu. Tajemný.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 29 minut, před malou chvíli taky Fun Factory Celebration na rádiu X, za chvíli Single X v blbým věku nebo Gigi de Agostino Kamarád, ale rozhodně vás také čekají souboje, stará řemesla a možnost vyzkoušet si něco, co se dnes jen tak nevidí. Kdy a kam vyrazit za atmosféru středověku, tak to uslyšíte na rádiu X po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Poslouchej.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name,

slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: Marcus, Supermont. A pozor, jestli máte rádi historii a středověkou atmosféru, tak se vydejte o víkendu na hrad Cimburk u Koryčan. Skupina historického šermu Armet tam totiž v sobotu i v neděli připravila ukázky šermů, které začínají ve 14 a znovu v 16 hodin. Vyzkoušet si budete moci střelbu z dobové i současné kuše nebo luku a podívat se také na práci řezbáře. Vstup na šermířské ukázky je dobrovolný, na hrad se platí běžné vstupné podle platného ceníku. Tak na Cimburk u Koryčan samozřejmě zdravíme a posíláme další hity pro dobrou náladu. Užívejte čtvrtečního odpoledne.
1: Zde je Vlast Ježov ve spolupráci s obcí Ježov vás zve na tradiční akci Den piva, která se koná v sobotu 11. července od 14 hodin na fotbalovém hřišti. K ochutnání bude více jak 25 druhů piva z velkých i lokálních pivovarů. Pro děti je od 15 hodin připraven zábavný program v podání Kinder Events. Večer zpestří od 21 hodin koncert skupiny Křídla.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Seřiďme si hodinky, máme necelé 4 minuty do 17. hodiny. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, já jsem Vlasta Macík a přejeme vám samozřejmě krásné čtvrteční odpoledne. Co se týká muziky po 17. bude Somber, Back to Friends. Dáme si taky jednu pohodovou písničku od Kabátu, jmenuje se Pohoda. Zazpomínáme na švédskou dvojku Roxette, Sleeping in my car. Stavbaři ve Zlínském kraji postavili o polovinu více bytů než loni, tak také o tom budou další jihomoravské zprávy s Petrem Jindrou. Počkejte si na podrobnosti.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Děcka, zatím ještě hezké odpoledne, necelá minuta, bude 17 hodin.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliník litý 45 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Silničáři dokončují opravu D55, práce skončí zítra a stavbaři ve Zlínském kraji zahájili o polovinu více bytů než loni. Na dálnici D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi zítra skončí dopravní omezení. Stavbaři dokončí opravu 7-kilometrového úseku, kde se od začátku června jezdilo jen jedním pruhem v každém směru. Práce vyšly na 38 milionů 300 tisíc korun. Opravu druhého jízdního pásu ve směru z Otrokovic do Hulína plánuje ředitelství silnic a dálnic na příští rok. Ve Zlínském kraji se letos výrazně rozjela bytová výstavba. Od ledna do března stavbaři zahájili výstavbu 513 bytů. To je meziročně více než 56% více. Více nových bytů vzniká v bytových domech, těsně za nimi jsou rodinné domy. Naopak dokončených bytů zatím ubylo. V prvním čtvrtletí jich bylo hotových 298, tedy zhruba o pětinu méně než před rokem. I přesto se ve Zlínském kraji pokračuje v několika větších projektech, například v Otrokovicích nebo ve Zlíně, kde vznikají nové nájemní byty.
7: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami. V Hodoníně je 25 stupňů Celsia, ve Bzenci a ve Slavkově u Brna 24, v Luku 23 stupňů Celsia. Zítra bude převážně oblačno, ale chvílemi může být i polojasno. Večer bude oblačnost většinou ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
9: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
7: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat také na silnice, jak tam to vypadá. Na Hodonínsku mezi Moravany a Kostelcem došlo ke střetu osobáku se zvěří. Provoz je tam částečně omezen. Na Znojemsku v Moravském Krumlově nabouralo osobní auto do stromu a na dálnici D1 na 202. kilometru ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě 3 osobáků. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, kolona má zhruba 1 kilometr. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak máme minutu a půl po 17. hodině. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my vstupujeme do té poslední čtvrté společné hodinky, kdy se vám bude věnovat Vlasta Macík. Tak věřím tomu, že i teď si to užijeme a myslete na to, že půjdeme do kina.

0: 17 hodin 8 minut, tohle to byli Fan. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Myslel si, že má štěstí a nikdo ho neuvidí. Jak dopadl muž, který okradl spícího člověka na lavičce? To vám prozradíme po dalších dvou hitech. Pro dobrou náladu bude Sombr a taky slibování kabáti.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pánek na lavičce v Denisových sadech v Brně přišel jednoho muže pěkně draho. Po frekvenci 105.1 FM teď míříme do Brna a okolí. Zatímco muž spál, 49-letý zloděj mu z kapsy vytáhl peněženku z doklady a několika stovkami korun. Celou krádež k jeho smůle sledovali pracovníci městského kamerového systému, kteří okamžitě navedli nejbližší hlídku. Strážníci podezřelého dostihli ještě v parku. Muž nejprve tvrdil, že peněženku jen hlídá. Později přišel s vysvětlením, že ji dostal od majitele při společném popíjení. Okradený ale jeho verzi odmítl a případ si převzala státní policie. Podezřelý se teď bude zodpovídat z krádeže i neoprávněného opatření platebního prostředku. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, hlavně strážníky, kteří sedí za kamerovým systémem, a posíláme jim další hity pro dobrou náladu.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Například SUV 2008 již za 479 tisíc. Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvíli Poetika, jejich blízko, za chvíli Mikolas Josef, Simple Plan nebo taky Miley Cyrus a její Flowers. No a o čem budeme mluvit po dalších třech hitech pro dobrou náladu? Třeba o krvežíznivých démonech skrytých v prastaré knize. Tak držte vlnu, protože do 10 minut uslyšíte víc.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v raní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v raní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr Krystal nebo krupici v Byla klubu za 9,90 a Olma máslo v Byla klubu za 22,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Také ve čtvrtek 9. července vám na rádiu jich dáme tipy, kam a hlavně na co zajít do kin na jihu a jihovýchodě Moravy. A také dnes začneme v Hodoníně v kině Svět. Ve 20.15 tady promítnou komedii Scary Movie. Smrtelné zlo v plamenech, to je horor, který přináší dosud nejbrutálnější a nejděsivější zážitek z celé slavné série s úplně novou kapitolou krvavého masakru a démonického chaosu. Příběh sleduje truchlící Alici, která po ztrátě manžela hledá útěchu u svých příbuzných v jejich odlehlém rodinném domě. Tady omylem osvobodí krvežíznivé démony skryté v prastaré knize. Rodinné setkání se také změní v krvavou noční můru plnou démonů. Horor Smrtelné zlo v plamenech promítne dnes v 7 večer Kino Morava ve Veselí nad Moravou, ve 20.00 Kino Panorama v Kyjově a ve 20:15 Kino Hvězda v Uherském Hradišti. Brněnské kino Lucerna nazve ve 20.00 na českou komedii Pět švestek. Pokud byste se chtěli u této komedie bavit pod širým nebem, buďte v 9 večer na Letňáku v Hustopečích. Do letního kina zajděte dnes třeba také do Napajedel za klášterem. Tady ve 21.30 promítnou českou komedii Někdo to rád v Plzni. Poslední dnešní pozvánka bude do zlínského multikina Golden Apple Cinema na horor Zrozen z temnoty. Promítnou ho přesně v 9 večer. Z pozvánek do kin je to všechno, dobře se bojte a bavte. A Vlastě Mancík se pro dnešek rozloučí a bude se těšit zase zítra ve 2 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.vistacar.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Městská policie ve Strážnici varuje před parkováním na trávě, hrozí pokuty a dostavba kongresového centra ve Zlíně má pomoci i restauraci. Městská policie ve Strážnici upozorňuje řidiče, že parkování na veřejné zeleně je zakázáno a může vést k pokutě. Zákaz platí i pro úzké travnaté pásy mezi silnicí a chodníkem bez ohledu na stav trávníku. Na místě hrozí pokuta obvykle od 500 do 2000 korun, ve správním řízení až do výše 10 000. Pokud navíc dojde k poškození trávníku nebo zavlažovacího systému, může obec požadovat náhradu škody. Zlín hledá podobu dostavby kongresového centra podle návrhu architektky Evy Jiříčné. Připravuje se 5 variant, ze kterých bude po podzimních komunálních volbách vybírat nové vedení města. Dostavba má přinést nové výstavní prostory i úpravu několik let uzavřené restaurace, která by mohla získat samostatný vstup a levnější provoz. Projekt chce město rozdělit do etap podle svých finančních možností. Plánovaná výstavba nové tělocvičny u sousední základní školy se kvůli vysokým nákladům odkládá na později.
9: Rádio Jih. Počasí.
10: Dnes večera v noci oblačno, noční teplota 14 až 11. Zítřek bude polojasný, odpoledne může být až oblačný, večer bude oblačnosti ubývat. Na jihu Moravy naměříme až 29 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 27.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Střední škola Polytechnická Kyjov hledá nového mistra odborného výcviku pro obor elektrikář i s možností zkráceného úvazku. Práce vhodná i v kombinaci s provozováním vlastní živnosti. Škola nabízí zaměstnanecké benefity, prodlouženou dovolenou, zajímavé platové ohodnocení. Volejte 734 659 041. Více informací na sspkyjov.cz.
1: Zažijte největší retro party na jižní Moravě.

0: Backstage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Zahradní restaurace Nový svět v Kyjově vás zve na víkend plný hudby a zábavy. V sobotu 11. července od 7:30 večer se můžete těšit na Oldies Party pod širým nebem. V neděli 12. července od 15 hodin pak na vystoupení cymbálových muzik Základní umělecké školy v Kyjově. Vstupné na všechny akce je zdarma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Moravo, čtvrtek je v běhu, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno s teplotami od 9 do 13 stupňů. V pátek pak většinou polojasno a teploty od 26 do 29 stupňů.

0: Vítkem Zavínem. Na rádiu Jih.
1: Kterak se české roze z Roudnice nad Labem dostalo mezi 50 nejlepších růžových vín světa. Kdo byli habáni a jak šikovní byli nejenom ve sklepě a medaile z Portugalska. Spolu s tradičními pozvánkami na vinařské akce, to je moje dnešní nabídka vinařských novinek a zajímavostí na rádiu Jih a cymbálka. Já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořadem Za vínem na Rádiu Jih.
1: Začínáme v Portugalsku na Portugal Wine Trophy 2026. Na největší vinařskou soutěž v Portugalsku pod záštitou OIV letos odjelo 78 tuzemských vzorků do konkurence 2200 vín z 29 zemí světa. No a výsledek? Naše vína si odnáší parádních 32 zlatých a 5 stříbrných medailí. Nejúspěšnějším výrobcem se stala Bohemia Sect se 7 zlatými za sekty Prestige, Louis Gerard de Chateau Radigne, Extra Brit. 4 zlaté pak přidal novosedlský Vinofol, zlaté medaile přivezli ale i vinné sklepy Lechovice a vinařství Baloun. Zadařilo se i Gazaň Winery, rodinnému vinařství Vican, vinařství Burian, Oldřichu Drápalovi, vinařství Pavlov, Šabata, Tesařík, U Kapličky, Žůrej, víno Masařík, taky víno Drábek i víno Mikulov. Tak další důkaz, že naši vinaři nemusí trpět komplexem méněcennosti před zbytkem vinařského světa. Aromatická bílá vína a sekty, samozřejmě nejenom ty, se v mezinárodní konkurenci prosazují spolehlivě a pravidelně. Mám radost a všem úspěšným vinařům posílám velkou gratulaci.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Ve Velkých Bílovicích otevřeli Habánské sklepy novou zážitkovou trasu, takový virtuální výlet do minulosti, který stojí za to navštívit. Mimochodem, víte, kdo vlastně byli Habáni? Šlo o takzvané novokřtěnce, kteří v 16. století uprchli na Moravu před pronásledováním ze Švýcarska a Tyrolska. Sám sebou přinesli znalost výroby keramiky, vyráběli její kachle, nože, kovářské výrobky, byli velmi zruční hodináři, však přijeli ze Švýcarska, taky stavitelé mlýnů i pivovarů. Co je zajímavé, že žili v přísných komunitách, všechny příjmy šly do společné pokladny, děti byly od 3 let pak vychovávány kolektivně. Ale zpět k jejich zručnosti, vinařiny se to totiž týkalo taky, dokonce patřili k nejlepším v celém regionu. Po roce 1620 byli z Moravy postupně vyhnáni, ale jejich sklepy, stavby a přístup zůstali. A dnes tento příběh oživuje nová trasa v autentickém prostředí více než 400 let starých sklepů s audiovizuální projekcí a atmosférou, kterou zažijete jen ve sklepě. Tak to berte jako zajímavý tip na výlet za poznáním nejenom vína, ale i dlouhé historické tradice na Moravě.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na rádiu Jih.

0: i online. www.radiojih.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Rádio Jih.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jich.
1: A ještě jedna vinařská zpráva, která stojí za zmínku. Mezi 50 nejlepších růžových vín světa se letos zařadilo i víno z Čech. Svatovavřinecké roze ročníku 25 z vinařství Zámek Lobkovic Roudnice totiž uspělo v prestižním výběru Top 50 Great Rose Wines of the World, který pořádá organizace Wine Pleasures ve Španělsku. Víno získalo 90 bodů a stříbrnou medaili, přičemž zlatou a ta hranice stojí až na 95 bodech. Pořadatelé ho označili za jedno z největších překvapení letošního ročníku a pochválně zmínili i historická teruá vinic Čech. Svatovavřinec je přitom tradiční česká červená odrůda pěstovaná u nás po staletí. Tentokrát se ale ukázala v růžové podobě. Lososová barva, vůně jahod a malin, svěží a pitelná chuť s přirozenou elegancí. No, pořadatelé říkají ideální volba na letní odpoledne a já se k tomu doporučení samozřejmě přidávám taky.
0: S Jihem Zavínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: S Jihem za vínem na Rádiu Jih.
1: No a ke konci našeho povídání o víně samozřejmě tradiční pozvánky na vinařské akce, kterých je opravdu hodně. Vždyť jsou prázdniny, čas dovolených, tak co budete sedět doma, a když bude třeba pršet, tak není nad to zajít k vinařům do sklepa. Tam totiž to neprší. Tak si pište Blatnice pod Svatým Antonínkem, Bořetice, Bzenec, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Hrušky, Hustopeče, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Mutěnice, Němčičky, Nový Šaldor v Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Šatov, Tišnov, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Pílovice a taky Velké Pavlovice, Vlkoš, Vrbice, Vrbovec a ve finále i Znojmo. Tam všude vám vinaři dají pokoštovat nějaké to jejich vínečko. Tak já věřím, že si vyberete, podrobněji se vše dočtete na vinařském portále Vína z Moravy, Vína z Čech. No a já se zase za vámi těším příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, čtvrtek je v běhu, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno s teplotami od 9 do 13 stupňů. V pátek pak většinou polojasno a teploty od 26 do 29 stupňů.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, čtvrteční večer s datem 9. července 2026. No a my ještě dnes mrkneme do Židlochovic, kde se chystá letošní velké meruňkobraní. Další svoji čtvrteční prázdninovou pozvánku nabídnu za chviličku. Tak buďte u toho a užívejte večer s nejlepšími hity pro dobrou náladu. V Hodoníně s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční večer na vlnách jihu běží, no a jak jsem se zmínil, tak Židlochovice budou už tuto sobotu 11. července žít tradičním velkým meruňkobraním. Voňavé knedlíky, šťavnaté koláče, tradiční pálenka i soutěže jedlíků a bohatý kulturní program s vycházejícími kuchařskými hvězdami na pódiu. To vše nejen v centru města, ale i v prostorách stodoly komunitního centra. K tomu navíc ucelená zóna regionálních vín místních vinařů, řemeslný jarmark, nápoje, Meruňkovice, knedlíky, no prostě ráj. Tedy letošní meruňkobraní v Židlochovicích už tuto sobotu 11. července. Čtvrteční večer na vlnách jihu v běhu a já vám už v tuto chvilku servíruji další letní svěží hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: devátý červencový večer trávíte na vlnách Rádia Jih. No a my se ještě dnes vypravíme i do Dobšic, kde se tuto sobotu otevřou tamní vinné sklepy, víno, prázdniny, pohoda. No a já vás do Dobšic pozvu už za chviličku. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Rádio Jih.

0: čtvrteční večer a vy zůstáváte na vlnách Jihu, kde vám, tak jak jsem slíbil, v rámci dnešních tipů nabídnu i pozvánku do Dobšic, kde tuto sobotu 11. července proběhne takzvané dobývání dobšických vinných sklepů, tedy událost spojená s vojensko-historickou rekonstrukcí napoleonské bitvy u Znojma. Ta přinese nejen dobové vojenské manévry a bitvu, ale také otevřené vinné sklepy v dobšických sklepních uličkách, stánky s voňavým občerstvením, grilovanými specialitami, ale i hudebním programem a zábavou pro děti na hřišti u kovárny. Takže dobývání dobšických vinných sklepů už tuto sobotu 11. července. Teď už ale návrat k muzice, mám pro vás další hity pro dobrou náladu. Krásný prázdninový večer si hem vám přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu čtvrteční 21. hodina a my na jihu pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno s teplotami od 9 do 13 stupňů. V pátek pak většinou polojasno a teploty od 26 do 29 stupňů. Takový bude další prázdninový pátek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

0: Moravo je tu čtvrteční 22. hodina. No a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě většinou jasno s teplotami od 9 do 13 stupňů. V pátek pak většinou polojasno a teploty od 26 do 29 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším prázdninovým hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Moravo je tu čtvrteční 22. hodina, no a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě většinou jasno s teplotami od 9 do 13 stupňů. V pátek pak většinou polojasno a teploty od 26 do 29 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším prázdninovým hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

0: počasí.
1: Rádio Jih, 9. červencová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě většinou jasno s teplotami od 9 do 13 stupňů. V pátek pak většinou polojasno a teploty od 26 do 29 stupňů. Každopádně i dnešní noci budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, je kočku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme další prázdninový pátek s datem 10.7. Po zbytek noci bude na Moravě většinou jasno s teplotami od 9 do 13 stupňů. V pátek pak většinou polojasno a teploty od 26 do 29 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc, pohodový páteční den a skvělé finále týdne. Nejlépe ve společnosti Rádia Jih.

Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz. Radio I.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku, dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarušit každý vlastní názor, co chce klíčit, a poučen historii lidského rodu, bez pomoci